0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Dejme si za úkol najít nejstaršího posluchače, co dneska ráno poslouchá Radio Kis.
2: No dobře, zkusíme to.
3: Martin, 48, ale asi nevyhraju, že jo?
1: Pojďte se někdo ozvat, ale nedělejte si z toho, prosím vás, srandu.
4: Pánové, bylo mi 10. července 71.
5: Tady Marie, já vás strašně moc zdravím. Mně je 75 let.
2: 75, Maruško!
6: Maruško, jo!
2: Ty jsi naše vítězka.
5: A vás od doby, co tohle rádio začalo vysílat. Jste moje nejmilovanější zamilovaný rádio.
2: To se tak hezky poslouchá.
7: To se stane, když ráno vstanu, takže jsem asi nejstarší člověk na planetě. Ale zapnu Kis a v tu ránu se mi vrátí život dožil. Takhle na nás působíte.
0: Raní Kis od 6 do 10.

0: tisíc korun. Soutěž s českým výrobcem ložního povlečení firmou Brotex začne už v pondělí dopoledne na KISu.
1: Brotex. Vneste do své ložnice více pohodlí s kvalitním povlečením, přikrývkami i polštáři. Více najdete na www.brotex.cz. I had the wildest dream last

Yeah. Hyper, hyper.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu. Hudební pas.
1: Tak máte za ucho rozpoznat originál od takzvané předělávky. A jsem zvědavý na Kysáky, jak si poradí s následující písní. Co třeba Míša Davidů?
2: Budu doufat, že je to originál.
1: Jdeme do Itálie. Rosana Fratello. Teď vám hrajeme oficiální song Avicii.
2: Za mě je tohle určitě originál.
1: Pojďme do roku 1962.
2: Sometimes I get a good feeling, yeah. Etta James.
1: Jo. Co kroutíš hlavou?
3: Já to mám zase dnach, jo.
4: Raní Kiss. Od 6 do 10.

To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss. For this world, this world.

0: Radio Kiss. Filmové tipy.
1: Tonymu je 19. Chce být spisovatelem, ale neklapne mu stýpko. Místo literární kariéry tak nastoupí na letní brigádu do restaurace zaměřené na mořské plody. A tady se jeho život otočí o 180 stupňů. Biografický příběh jednoho z nejznámějších amerických kuchařů Anthony Bourdaina si užijte v bijáku pod názvem Tony. Pro Kiss Katka Čepelíková.
2: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
3: Navštivte Energylandy a zažijte kouzelný polský zlatý podzim se 100 tunami dýní mezi horskými dráhami. Nyní přikoupit 2 vstupenek třetí zdarma. Tiket energylandia.pl.

0: Počasí.
1: Sobotní den bude převážně polojasný až oblačný, na horách se mohou místy vyskytnout přeháňky, jinak by ale pršet dnes nemělo. Vítr zafouká od severozápadu rychlostí do 5 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 18 a 23 stupni.
2: Dobré ráno, v 7 hodin, tak schválně, jestli teďka nějaký brzký vstávač, nějaký náš posluchač, vytočí číslo 210 323 323 a potvrdí nám to počasí, které hlásil náš zprávař. Haló?
3: No haló, tady Zdeňka to volala.
2: Zdeňko, tak jak je u vás za oknem?
3: No hezky.
2: Hezky?
3: Sluníčko svítí.
2: No. A kde to je, prosím tě, kde to je?
3: No Hněvošice u Opavy.
2: U Opavy svítí sluníčko, takže dneska se všichni nahrneme na Opavsko.
3: Ano, můžem, jo.
2: Já si myslím, že postupně ty mraky budou z našeho území odcházet, že nakonec bude hezky úplně všude, ale úplně ti to, ne, já ti to nezávidím, já totiž nezávidím, já přeju, takže přeju ti to hezké prosluněné ráno. A co vidíš, když se podíváš z okna?
3: Co vidím? Auto, stromy, květiny, růže nádherné.
2: Fakt?
3: A krásné brašnářství.
2: No tak super, no tak zdravíme Opavsko a děkujeme za tento milý, ještě jaký rozespalý telefonát.
3: Jo. Jako, no já jsem totiž spím, každé ráno to je nádherné, každé ráno kvůli vám stávám teda za 2:07.
2: Tak to je krásný
3: budíček.
2: To je hezký.
3: A dneska prostě jedu právě na sraz do brašnářů a tak mám budíček později. A říkám, a tak zkusím, no to je fakt dobrý.
2: Tak se slyšíme, no tak jo, tak hezký víkend přejeme, děkuji za milý telefonát, ahoj.
3: Ahoj.
2: Tak to bylo prosluněné Opavsko, kdo pak je s námi dál?
4: No, dobrý den, Stando.
2: Stando, taky máš na Vysočině, Stando, sluníčko.
4: Sluníčko je krásný, můžu ti říct. A budeme mít krásný letní nebo podzimní už den a budeme sbírat brambory.
2: No a pozor, to jsme taky vždycky dělávali. Já si vzpomínám, když jsem chodil do školy, tak jakmile padnul druhý školní víkend, jelo se na chatu a brzy ráno v sobotu se běhalo v holinkách po poli a sbírali se brambory. A za každý to košíček, za každý nazbíraný košíček jsem dostal korunu, si pamatuju. Jsem byl motivovaný, jako dítě jsem byl motivovaný, prostě, rozumíš? Takže to třeba hodilo 20 za ten den.
4: Nás se tam schází takových, no 30, dobře. Je takových krásných 8 vozů, technika, traktory, děti, pejskové a potom je krásný posezení.
2: A to budete mít asi, ne, asi v tom posezení asi budete mít hranolky dneska, ne?
4: Ne, tam je vždycky guláš, no, je tam řízek a taky se tam na závěr griluje prasátko.
2: No ideální, tak aspoň má to důvod jít sbírat ty brambory, takže nejprve práce, pak zábava. Jak se říká po práci legraci?
4: Tak, přesně tak, jak říkáš. Přesně.
2: Tak zdravíme Vysočinu, ahoj.
4: Jo, díky, ahoj.
2: A do třetice, kdo pak je s námi? Krásné, dobré ráno.
5: Ahoj.
2: Ahoj, ty jsi za volantem, to slyším, to cítím úplně na dálku. Jaký je za volantem? Jezdí auta, nejezdí auta, bouračky?
5: Ale na jízdní spojce už je docela provoz.
2: Provoz na jízdní spojce a je to bez nehod a bez kolon?
5: Ano, zatím ano.
2: Tak je to dobrý. Tak ti moc zdravíme, přejeme šťastný kilometry a ještě si můžeš potvrdit, jak to vypadá se žlutým punťou, svítí na jižní spojice žlutý punťa.
5: Už svítí.
2: Tak je to super. Tak měj se krásně, ahoj.
5: Taky
2: čau.
5: Ahoj.
2: Dobré ráno, ještě moje jméno, já jsem Martin Hovorka, moc vás všechny zdravím a jsem rád, že ladíte i o víkendu Radio Kiss.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

Ladíte Radio Kiss? Tak co jsme se už dneska ráno dozvěděli? Na Vysočině se sbírají brambory, pak se ozvala posluchačka z Opavska, radovala se, že svítí hezky sluníčko po ránu. No tak vítejte na začátku víkendu, máme 7 hodin 12 minutek. Pokud jste vstali takhle brzy, dobře jste udělali. Ideálně zajet si třeba na takový ranní výlet, koupit si cestou kafe do kelímku, koblížek a ten si někde na louce za městem sníst. Naprostá sobotní idylka. Píše i René, ahoj, já místo koblih k snídani jsem od 7 od rána ve fitku a pak mám makačku štípání dřeva na zimu. Tak já bych teď chtěl pozdravit všechny do fitness center, zdravíme všechny do fitek a taky vás všechny, kdo třeba štípete dřevo, protože i to může být aktivita pro 7 hodinu v sobotu ráno. David Guetta, Alice DJ a za malý moment první tipy a nápady, kam o tomto víkendu vyrazit. Radio Kiss.

0: Píše Maruška, že je zůru od 6. hodiny, protože vyrazili na houby, tak přejeme alespoň jeden plný košíček a radost z toho. Co se děje dalšího, povíme na Kissu právě teď.
1: Kiss Active Weekend.
0: Teď 7 hodin 23 minut, tady čtu zprávu od Marušky, která navíc dneska slaví svátek, protože dneska Marie je v kalendáři 12. září. Maruška píše, že dneska od 10. hodiny proběhne na Pop Airport v Praze velká akce nazvaná Den z hrdiny rychlého záchranného systému. A budou tu různé ukázky techniky, psovodu a mnoho dalšího. Sejde se tu parta lidí, kteří chrání tuto zemi a nás všechny od policie přes hasiče, vězeňskou službu a celní správu, u které píše Maruška, že pracuje a je na svoji práci hrdá. Tak Maruško, to je jedině dobře, že tě tvá práce baví. A pokud máte, milí posluchači, čas a chuť a vidět tohle všechno, tak Den z hrdiny rychlého záchranného systému, ještě jednou opakuji, na kraji Prahy Pop Airport, můžete si udělat čas dneska od 10. hodiny, čas a cestu. A to není jediné místo, kde se něco děje, protože my teďka víme společně s Terkou, kam vzít děti.
2: Nevíte, jaký kroužek, sport nebo jinou volnočasovou aktivitu letos vybrat vašim dětem? Navštivte Bambi Fest v Ostravě a během jednoho víkendu objevte desítky možností na jednom místě. 28. ročník Bambi Festu můžete navštívit celý víkend na louce u starobělské koliby v Bělském lese a vstup je zdarma.
0: Jaké jsou vaše plány na sobotu, případně neděli? Nechte nám vzkaz přes apku Rádia Kiss, pojďte si s námi zavysílat a já vám na oplátku posílám další muziku. Teď už polky na Aquagen.
1: Kiss Active Weekend. Akce, výlety, sport, zkrátka zážitky. Po celý víkend.
3: Rádio Kiss.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Jaké jiné rádio probudí český národ tímto hitem? S tuňákem.
2: S tuňákem.
1: Pojď,
2: jo.
1: Pome. To je Binec dneska. To budeme hrát každý den tohle nově.
3: Řekli jste, že chcete dno českého éteru? Mm-hmm. Tak jsem ho vybral.

S vámi Radio Kiss, máme bezmála 7:45. My se tu aktuálně radujeme ze sluníčka a teplot kolem 20 stupňů. Bude to dneska ještě, myslím, na kraťasy, a kdyby ne na kraťasy, tak na nějaký džíny a tričko, možná mikču. Já si myslím, že je úplně ideální takový pozdní letní den, možná už dokonce i podzimní den. Každopádně, přátelé, buďme rádi za sluníčko a za teploty kolem 20, protože jak tady koukám, v Alpách v Rakousku už sněžilo. Normálně už tam napadla první bílá pokrývka, je to teda v těch vyšších partiích, ale i tak prostě už chodí fotky, jak mají v Alpách bílo a jak už pomalu začínají chystat letošní lyžařskou sezónu. Každopádně naproti tomu aktuálně v Chorvatsku moře trhá rekordy, teplota moře kolem 27 stupňů. Neříkám, že všude jsou tam různý ty proudy, ale jsou místa kolem Splitu, Dubrovník, 26-27 stupňů Celsia teplota moře. Místní říkají, že takto vysoké teploty moře nepamatují v polovině září. Dáme si Gabry Ponteho, taky Michaela Jacksona, a přeju vám hezké ráno. Radio Kiss.

Tady zpíval James Blunt písničku OK a já si říkám, že některé věci, které my lidé děláme, nejsou úplně OK. Si představte, že v Anglii jistý nevědomý muž sedl za volant a ještě navíc v podnapilém stavu a ujel 240 kilometrů. A pozor, dokonce ani není majitelem řidičského oprávnění, takže nemá řidičák, nevidí, prostě nevědomej, opilej a ujel 240 kilometrů. Takhle možná vidí, možná pouze neslyší, ale i tak asi zřejmě to není úplně v pohodě řídit, není to úplně OK. No, stalo se stalo, naštěstí se nikomu nic nestalo, což je důležitá věc, ale jenom ta představa, jo, jak ho zastavovali, blikali světly na něj, jak mohl vědět, že to je na něj, nebo jo, prostě teď, když houkali, tak on to neslyšel. Jako nějak mi úplně nestačí představivost v tomto případě. Takže prosím vás, dělejte za tím volantem věci, které jsou jenom OK a hlavně doražte do svého víkendového cíle v pořádku. Od Kissu teďka Criss Cross Amsterdam. Radio Kiss.

0: Kissem za volantem po celé republice.
1: Zdravíme z rádia Kiss na dálnici D1. Na hlavním tahu z Brna do Prahy dochází ke zdržení, protože za odbočkou na Kutnou horu narazil osobák do dopravního značení. Je to na 63. kilometru. Tvoří se aktuálně kilometrová kolona a je to tady na 10 minut. Problémy hlásí také hlavní tah z Mladé Boleslavy na Prahu. 19. kilometr hlásí srážku dvou vozů. Tak i tady buďte opatrní. Pokud máte také info z té své cesty, nechte nám vzkaz přes apku Rádia Kiss. Díky za to a jdeme na muziku.

0: Snickerem. Jediný oldschoolový speciál tohoto druhu v českém éteru. Každou sobotu od 11 večer na Rádiu Kiss. Rádio Kiss. Počasí.
1: Sobotní den bude převážně polojasný až oblačný, na horách se mohou místy vyskytnout přehánky, jinak by ale pršet dnes nemělo. Vítr zafouká od severozápadu rychlostí do 5 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 18 a 23 stupni.
2: Nádherné ráno, já jsem Martin Hovorka, jsem vaším parťákem pro sobotní den. A na Kissu teď Passion Fruit.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

Máme pár minutek po osmé. Schválně pamatujete si, co jste dělali v roce 2005, když z rádií poprvé zaznělo ikonické Donča. Donča. Plakáty nad postelí, MP3 přehrávače na plný gule a vlastně zvuk, který definoval jednu celou éru. Pussycat Dolls jsou zpátky v plné síle a vy si jejich velkolepý návrat můžete užít na vlastní kůži, protože pro vás máme na KISu stupenky na jejich koncert, který v pražské O2 aréně propukne 23. září. Tak buďte s námi, poslouchejte a já během dopoledne na vás vymyslím kulišárnu, za kterou vám ty dvě vstupenky dám. Hezké ráno!

0: Kiss Active Weekend.
1: Krásné ráno v sobotu ve 8:45 a pojďme omrknout další místa, kde se něco šustne a poměrně zásadní akce bude na Lanškrounsku. Dokonce tu vystoupí i skupina Vohnout. To je ta kapela, která zpívá tu písničku Vracím se domů nad ránem kvalitním vínem omámen. Svaz českých bohemů. Tak a co se to děje, jak to vypadá, jak to bude vypadat, povídej.
2: Čau kysáci, taky bych vás chtěl pozvat tenhle víkend na 57. ročník Lanškrounské kopy, je to dálkový pochod,
1: aha,
2: který pořádá klub turistů.
1: A teď to přijde?
2: A je to pátek, sobota a vystoupí u nás kapely jako Dimitri, Vohnout a Vypsaná fixa. A bude tam určitě spoustu zábavy, jídla, pití, takže určitě doražte. Ahoj.
1: Nejprve si dáte výšlap a potom za odměnu vám zahrajou kapely a dáte si něco dobrýho do žaludku. Já si myslím, že je úplně ideální den, takže zamířte dnes do Lanškrouna a pokud byste to chtěli mít takovou podobnou akci, ale bez těch kapel a bez toho výšlapu, tak stačí, když vyrazíte do Liberce. Blanka ví o jednom skvělém burgerfestu.
3: Už po druhé můžete v tomto roce kysáci ochutnat v Liberci ty nejlepší burgery široko daleko. Největší putovní street food festival zamířil právě tam. Burger Street Festival Liberec se koná celý tento víkend u nákupního centra Géčko.
1: Co plánujete vy? Apka Kisu, nechte nám vzkaz a já vám posílám do uší další muziku. Za okamžik Topic, teď Wise a z 90. Two Brothers on the Fourth Floor.
0: Kiss Active Weekend.

0: 1000 korun. Soutěž s českým výrobcem ložního povlečení firmou Brotex začne už v pondělí dopoledne na KISu.
1: Brotex. Vneste do své ložnice více pohodlí s kvalitním povlečením, přikrývkami i polštáři. Více najdete na www.brotex.cz.

Hit Radio Kiss. Počasí se bude vybírat, jestli někde aktuálně posloucháte a je mlha, jako třeba v Uherském Hradišti, nebo dokonce mlha byla hlášena i z Ostravy, tak věřím tomu, že do hodiny dvou už bude i tady svítit sluníčko. Moc bych vám to přál. A z místa, kde teďka není ještě úplně krásné prosluněné počasí, je to právě Uhersko Hradiško, kde máme tu nahlášenou mlhu, tak se hlásí naši posluchači, jestli dělají příjemné ráno a že doma ještě za zataženými žaluziemi si udělali palačinky. Wow, palačinky k snídani o víkendu, teď jo, dopřejte si skvělé ráno, taková palačinka se šlehačkou, pomazaná nějakou čokoládou, to je velký mňam. Jinak říkal mi můj kamarád, že, on je totiž kuchař, jo, nedá dopustit ten tajný trik, to snadně vyzkoušejte, nahradit malou část mléka v těstě na palačinky světlým pivem nebo perlivou vodou, protože pivo díky kvasinkám a bublinkám těsto krásně nadlehčí a provzdušní a výsledná palačinka je pak na okrajích dokonale křupavá. No, tak to můžete vyzkoušet. Třeba zítra ráno, až budete mít třeba víc času, tak můžete zkusit takovouhle speciální palačinku s křupavými okraji. Jinak pojďme si říct, že palačinky jsou jako děti, zvládne je udělat každý. Radio Kiss.

0: Ladíte Kiss, zdravím po ránu všechny milovníky kávy a teďka tady vidím, že budeme hrát Itala Neka. A já jsem si vybavil netka jako v souvislosti tady s Itálií, takový ten příjezd po italské dálnici do Itošky, první benzínka, kde za kafe dáte euro. Oni opravdu jako, u nás, když se zdražuje pivo, je problém, ale v Itálii, Italům, kdyby zdražili kávu, tak ty se z toho zblázněj, hele, ty se zblázněj. No, tak jen takové jako porovnání těch rituálů pití kávy, zatímco na severu Evropy bývá káva spojována s další přestávkou, tak právě na jihu v Itálii má svižnější podobu. Zveřejnili v Itálii údaje ohledně pití kávy, tak v zemi v Itálii se denně vypije více než 95 milionů šálků kávy. Italové milují především espresso, které často pijí ve stoje u barového pultu a celá zastávka na kávu tak může trvat jenom několik minut. Prostě italský kávový rituál je jednoduchý, rychlý a stylový. Hele, jako my Češi dáváme na stojáka pivo, tak v Itálii zvládnou na stojáka hezky pěkně kávu.
1: Radio Kiss.

0: S vámi Kiss, za okamžik 9. hodina, budeme si hrát Davida Guettu, taky nás čeká Luna, těsně po 9. hodině, ale pojďme omrknout silnice.
1: S Kissem za volantem po celé republice.
0: Aktuálně se tvoří na dálnici D1 kolona, a to ve směru na Prahu, 66. až 64. kilometr, tady si postojíte kolem 10 minut, to všechno proto, že na 64. kilometru dálnice D1 se stala nehoda, která se momentálně odstraňuje. Taky vám doporučujeme za rozsvítit správně světla, protože na Ostravsku a kromě Řízku aktuálně mlha, tak správně rozsvítte, abyste byli vidět. No a víme také o odstavené dodávce, té na dálnici D3 mezi Táborem a Veselým nad Lužnicí. Dávejte pozor kolem 92. kilometru. Jestli máte i vy informaci z té své cesty, nechte nám vzkaz přes apku Rádia Kiss. Díky.

0: nové i starší hity z diskoték poslouchejte v horečce sobotní noci s DJem Basslickerem.
1: Hi, this is Denzel. How are you doing?
2: Hi, this is Zina.
3: Hi, this is Marcus Schultz.
4: Hello everyone, this is Alexandra Sten.
5: DJ Basslicker.
0: Horečka sobotní noci. Už dnes od 7 večer.
6: Na Radio Kids.
7: Navštivte Energylandy a zažijte kouzelný polský zlatý podzim se 100 tunami dýní mezi horskými dráhami. Nyní přikoupit 2 vstupenek, 3. zdarma. Tiket Energylandia.pl.
0: Radio Kiss. Počasí.
8: Sobotní den bude převážně polojasný až oblačný, na horách se mohou místy vyskytnout přehánky, jinak by ale pršet dnes nemělo. Vítr zafouká od severozápadu rychlostí do 5 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 18 a 23 stupni.
9: Prostě tričko, džíny, mikina a jedem. Odjezdu na víkend vám vyhrává Radio Kiss, odbyla 9. hodina, já jsem Martin Hovorka, mám pro vás Daxos a Davida Guettu.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: Do vysílání Rádia Kiss se s novým školním rokem dostala ranní výzva. Ranní Kiss totiž plní od září přání našich posluchačů, a to týden co týden. Tento týden jsme měli možnost zažít 18. posluchače, který s ranním Kissem oslavil své narozeniny přímo v ranním vysílání. Dostal dárek, protože byl u toho, když profi DJ míchal DJský set přímo tady u nás ve studiu. Chodí mraky zpráv a ranní Kiss slibuje, že ty nejlepší nápady vezme vážně a zkusí zjistit, co všechno je v silách ranní trojky. Roman Anděl, Patrik Peltán a Míša Dinhová jsou součástí ranní výzvy a právě ta další ranní výzva padne v éteru Kissu opět v pondělí ráno. Tak buďte s námi.
1: Radio Kiss.

0: Kiss Active Weekend.
1: Ladíte Kiss, všichni se vrátili do školy, do práce z dovolených a je potřeba vyrazit také na nějaké slavnosti, abychom povolili páru, jak se říká o víkendu. Tak já vás zvu na slavnosti, kterých dneska budu účasten já. A jsou to slavnosti městské části Prahy 22. Je to Uhříněves. Na kraji Prahy je Uhříněves, městská část, a tam jsou dneska městské slavnosti. Já to celý moderuju, to je jedna věc, ale potom velké finále, jakmile dospívá pan Jiří Korn, tak já navazuji diskotékou, takže se strašně moc těším dneska do Uhříněvsi, protože tam budou takový, dokonce i zelenáči, přátelé. Jestli jste třeba někdy pekli busta a u toho poslouchají takovouhle muziku, tak i zelenáči tam budou, na to jsem zvědavej. To poslouchají vždycky rodiče, tohleto. A potom Honza Kalousek, ale Jirka Korn jako pecka, jeho prostě taneční vystoupení a potom moje diskotéka. Takže vás zvu, Uhříněves, pokud se potkáme, dáme selfiečko, to je jasná věc. No a pokud máte rádi zelí, tak víme o slavnostech, kde právě se bude zelí jíst od rána až do večera.
2: Máme pro vás tip na dnešní den. Navštívte otické zelné slavnosti v Oticích a na co se tam můžete těšit. Ochutnáte místní kysané zelí, užijete si řemeslné produkty a pravou českou tradici.
1: Tam musíte vyrazit, jestli tam budou mít kysané zelí, tak to je samozřejmě oficiální pokrm nás kysáků. Kysané zelí. Zdravíme z Rádia Kiss, posíláme D Blue Something. Hezkou sobotu, užívejte.

0: Jukebox. Máme pár minutek po půl desáté a koho vítáme v éteru? Haló!
1: Ahoj, ahoj, tady Pavel.
0: Pavlíku, jak trávíš víkend?
1: No, pracovně, pracovně.
0: Kde tě máme?
1: No, v kamenolomu, těžíme kameny.
0: A ty ten kámen trháš rukama nebo nějakým silným strojem?
1: Ne, většinou se to odpráskne nějakou výbušninou.
0: Jakým dynamitem? Tak já bych ti mohl zahrát písničku, co ty na to? Takovou bych tady měl jednu, hele jednu. Dynamit, dynamit, udělá Bůh. Dynamit, dynamit, rozboří duch. Ale to není asi úplně to, co jsi chtěl slyšet teďka. Tak co, jakou dáme? Nějakou prostě. Tak dáme písničku, já mám nápad. Když teda takhle si o to řekl, že trháte kámen dynamitem, tak já tady mám písničku, kterou budeš 100% znát, je z Millenia, jmenuje se Dynamite a je to od Tayo Cruz. Co ty na to?
1: Určitě, určitě, můžeš to tam pustit.
0: A chceš pozdravit někoho domů, kdo ti třeba chystá už dobrý oběd nebo nějakou sympatickou kolegyni?
1: No, kolegyni ne, ale chtěl bych pozdravit i naše kolegy, co tady lítáme teďkon. Polomu a makáme, tak ať nám to rychleji cutíká.
0: A řekni mi, co tě na té práci baví nejvíc?
1: Asi úplně všechno, no, je to super kolektiv, super práce, sedím ve fajnové mašině, takže jako asi není co řešit.
0: Tak jak jsi řekl fajnová mašina, tak tam si myslím, že tady si myslím, že to je přesně to, co mě na tom taky by mě zákalo asi zřejmě. Prosím tě, ještě jedna otázka. Dáváš v restauraci dýško?
1: Ano, dávám.
0: A jako hodně málo?
1: No podle toho, jak je obsluha příjemná, nepříjemná, tak podle toho se dává dýško. No.
0: Tak to si řekl přesně, od toho té odpovědi se odpíchneme do dalšího vstupu. Za chvilku detaily. Měj se krásně, ahoj.
1: Ahoj, ahoj. Čau. Mějte se. Radio Kiss.

0: Ladíte Radio Kiss? Před malým momentem náš posluchač říkal, že dává dýško, pokud je obsluha milá a příjemná. A to se si určitě všimli, teďka se roztrhl pytel s předvyplněnými dýšky. Když platíte kartou, tak na tom terminálu se objeví, jestli chcete dát 5%, 10%, 15%. A pak je tam ještě čtvrtá možnost, a to je možnost bez dýška. Je to vlastně psychologický nátlak, protože oni vám tím chtějí říct, že zmáčknout poslední možnost bez spropitného znamená, že jste škrt. A já ještě vždycky vidím na tom displeji, tak já vždycky automaticky dávám bez dýška. Mě to vždycky vlastně strašně jako urazí tohleto, protože já rád dám dýško, hotově, když jako hotovost se platí, tak se to dorovná, já nevím, prostě 270 korun dáte 3 kila, že jo. Stejně tak kartou, když platíte, tak taky řeknete, tak dorovnejte prostě tohle. A jakmile mi tam dají ty předvyplněné možnosti, a pak je tam ta varianta, jakože tak bez dýška, říkám ne, přesně dám bez dýška, vůbec. Tady nějaký 5, 10, 15%, ať si myslej, co si myslej, mě to je úplně jedno v tu chvíli. Takže a přesně, radši to člověk dá přímo tojí obsluze, než aby to stejně šlo potom do kapsy majiteli, jo. Takže přátelé, nevím, jak to máte vy, jestli jako dáváte palec nahoru těmto předvyplněným dýškům. Schválně dejte vědět, mě by to strašně zajímalo. Ale co se takhle bavím jako se známejma, tak oni říkají, no ve chvíli, kdyby to předvyplnějí, tak já automaticky dávám ne bez dýška. Si nikdo mi nebude nic předvyplňovat, že jo. To je moje dobrovolná akce, že tady dám dýško, že jo. Nic povinného. Modo, Taylor Swift, další muzika. A jestli teďka si dáváte někde dobrou snídaní a nějaký servír nebo servírka se na vás hezky usmívají a dobře kmitají, tak jim tam něco takhle jako strčte. Jo, ideálně jim do ruky, ať to nikomu nejde cizímu.
1: Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.
2: 1, 2, policaj, 3, 4, Grenadier, 5, 6, Salte Kek, 7, 8, Gute

0: Ladíte Kiss, mám pro vás dobrou zprávu, mám pro vás dárečky, a to v podobě vstupenek na koncert Pussycat Dolls do dnešního pravého poledne. Je od rádia Kiss 100% získáte. Teď míříme na silnice.
1: S Kissem za volantem po celé republice.
0: Kolony aktuálně na dálnici D1, jedete-li z Prahy na Brno, pozor, u 180. kilometru, tady je uzavřený jeden jízdní pruh a kolony se tvoří zdržení do 10 minut. Problémy jsou také na kraji Prahy v Českobrodské ulici, nehoda u vlakové zastávky Dolní Počernice, tak s tím kysáci počítejte stejně jako s příjezdem do Plzně, kde v ulici u Prazdroje na křižovatce u Alberta došlo k havárce dodávky a osobáků. Pokud víte i vy o nějakém dalším dopravním zádrhelu, nechte nám vzkaz přes apku Rádia Kiss. Díky.

0: nejlepší od 90. let.
1: Pro ty nejlepší posluchače v zemi.
2: To není možné, hrajete tak dobře, že ani nevím, co chci zahrát.
0: Díky apce Rádia Kiss nahrávej vzkazy a vysílej s námi každý den.
3: Prostě je to nejlepší rádio na světě.
0: Apku Rádia Kiss hledej ve svém mobilním marketu nebo na webu kiss.cz.
4: Prostě vás úplně žeru.
0: Rádio Kiss počasí.
5: Sobotní den bude převážně polojasný až oblačný, na horách se mohou místy vyskytnout přehánky, jinak by ale pršet dnes nemělo. Vítr zafouká od severozápadu rychlostí do 5 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 18 a 23 stupni.
6: Nádherný podzimní víkend vám z Kissu přeje Martin Hovorka. Odbyla 10. hodina, budu vám hrát Silver a taky Justina Wellingtona.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: Ladíte Radio Kiss. Vypadá to, že jsme jako tnuli do živého, těsně před 10. hodinou. Přednastavené dýško jako součást psychologického nátlaku. S těmito terminály se roztrhl pytel a já tady říkal, že jakmile vidím přednastavené dýško, dávám automaticky možnost bez dýška. Co na to náš posluchač?
1: Tak konečně někdo, kdo na to má stejný názor jako já, když tam vidím prostě ty procenta, tak mě to úplně naštve. Vždycky nosím nějaký drobný po kapsách a nechávám spropitný přímo tomu číšníkovi nebo té servírce. Stejně tak na hotelu nechám třeba na posteli, ale když mě někdo nutí, tak je to úplně hnusný. Takže asi tak. Čau, Marcel.
0: Ja, Marcelo, tohle bych normálně podepsal. Tak každopádně v této hodině posluchačka, která se dostala díky přednastavenému dýšku do celkem bizarní situace. Tak si na to počkejte a muzika, ta jasná, Altranate a Hugel.

0: Active Kiss Active Weekend.
1: Ladíte Kiss, nedávno jsme se tu bavili o závodech Run Tour a vypadá to, že naši posluchači se právě teďka utrhli jako ze řetězu a jdou si s Run Tourem zaběhat. Ahoj!
2: Ahoj kysáci, tady Jirka a Michal, jedeme do Brna na Run Tour v Brněnský přehradě, kde nás čeká určitě krásný počasí a opět skvělá atmosféra. Ahoj!
1: Super! Brněnská přehrada, to je nádherný místo, tak můžete se také stavit a třeba i jenom zafandit a věřím, že i s tou budete mít dobrou náladu. A pokud byste se chtěli jet podívat na místo, to jsme nikdy nezvali na makové slavnosti, tak jestli máte rádi mák, jak říká Zdeněk Izer, máte mák, tak jestli máte rádi mák, tak máme pro vás společně s Terkou tip na akci. Ahoj!
3: Zveme vás dnes na zámek Ploskovice na makové slavnosti. Oslavu suroviny, jejíž pěstování má v České republice dlouhodobou tradici. Můžete se těšit na mák ve všech podobách, slané a sladké delikatesy, makovou kosmetiku, něco makového na sebe a jiné makové produkty.
1: To normálně bych si dal buchty s mákem teďka, jak tady o tom Terka mluví. A když jsme ještě u těch dalších makových produktů, tak to znáte, pusu s mákem ještě, pusa s mákem. To dáte takhle pusu a té dotyčné máknete na hrudník ještě u toho. Takový dětský, no, ale příjemnej. Hezkou sobotu, tady jsou Owl City a budou i United Six.

0: Takhle se vstává jedině na Kissu. Jakou že to zpěvačku bychom si teď měli pustit?
1: Je to Belinda Carlisle.
0: To je ono, a je tam něco česky. Dobře, poslouchejte, abyste za chvilku zjistili, co Katka objevila.
2: Já tam slyšela Pusu mi dej.
0: Fakt jo?
2: Jo.
0: Tak počkej. Katko, jak to máš ty?
1: Přesně to stejné. Pusu mi dej.
0: Pusu mi dej.
3: A mám pocit, že právě předtím zpívá a ty.
0: Tak schválně, jo? A ty,
3: a ty,
0: ano.
3: A teď.
0: Pusu mi dej.
2: Jo.
4: Raní Kiss. Od 6 do 10.

0: Legendy horečky sobotní noci Rádia Kiss.
1: Kysáci, mám pro vás teďka pořádnou dávku basů přímo do žíly. Dáme si Benny Benassi, tohle skvělýho Itala, který nám namíchal v roce 2008 pecku Satisfaction. Tak na ní teďka zaspomínáme. No a protože venku krásně svítí sluníčko, tam, kde byla mlha, tak už by taky mělo být slunce. A jestli ještě nějaký zbytek mlhy máte, tak snad se to udělá hezký do pár okamžiků, ale mělo by být prosuněné odpoledne, teploty kolem 20, a když k tomu dáme takovouhle muziku, jakou teďka uslyšíte, tak nemůže být lepší sobota. Rádio Kiss s vámi a tady je další legenda našeho playlistu. Mimochodem, spoustu takových písniček vám nabízíme dneska večer po 19. hodině. Stačí ladit horečku sobotní noci. Tohle to je malá ochutnávka.
2: Till I can get my satisfaction.

0: Tak, tady je účet a ještě nám doplaťte čišníka. Přednastavená dýška chtějí, abychom se styděli. Otevřeli jsme debatu, jestli akceptujete ta přednastavená dýška na terminálech a přichází jedno velké pozor. Poslechněte si naší posluchačku, která se vlastně lehce napálila.
1: Tak k těm dýškům. Byli jsme na diskotéce, paní mi podala terminál, říkám, jo, 30 korun, dáme dýško 30 korun, no, až mi to strhlo 5 kilo, tak jsem se divila, že to bylo 30%.
0: Takže pozor na to, člověk samozřejmě v takovém jako veselém stavu na diskotéce zmáčkne, klikne a cokoliv a pak se diví. Nicméně, jak tady poslouchám vaše vzkazy a reakce, tak ta debata se stočila k tématu, jestli dýško vůbec, ano nebo ne. Tak si můžeme dát z každého táboru jednoho posluchače. Proč nedávat dýško, tady říká naše posluchačka.
2: Ahoj Marty, hele, podle mě jsou dýška a nechává to zaokrouhlovat třeba v obchodech, když to 46 na 150 blbo. Jo, mě k výplatě taky nikdo nic nepřidává. Hele, nač dávat dýško za práci, kterou má dělat s úsměvem? Nač nechávat propitný nebo drobný prodavačce, která je placená dobře? Stejně jako já.
0: A jak se k dýškům staví další naše posluchačka? To je ten opačný tábor.
3: Takže já dýška dávám docela hodně, dávám je na benzínce, dávám je v restauraci, v obchodě klidně nechám, když je obsluha milá. A když je to na kartu, je tam vyplnit ano nebo ne, tak dávám ne, protože to jde tomu majiteli. Takže radši dám ne a potom dám něco tomu prodavači nebo té obsluze prostě.
0: To je mi teďka pípla zpráva. Tvoje vysílání, Martine, nás moc baví dneska. Kam ti můžeme poslat dýško? Já nechci dýško, to se nehodí. Jsem úplně teďka v koutě, tyjo. Co na to říct? Takhle, lepší jak dýško je, když si mě přidáte na Instagramu. To je nejlepší dýško podle mě. Instagram Marty Hovorka. S vámi Radio Kiss. Ahoj.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Jedete-li právě teď po dálnici D1, tak na hlavním tahu Praha-Brno máme problémy od 49. kilometru. Tady se tvoří kolona a postojte si v ní kolem půl hodiny. Problémy jsou i na pražské jižní spojce ve směru od Barandovského mostu k Lanovému mostu. I tady je silnější provoz. Aktuálně se bouralo v Mikulově, a to v ulici Pavlovská. Tady osobák srazil cyklistů a ještě víme o porouchaném vozidle na pražském obchvatu. Jedete-li od letiště k dálnici D1, tak na třetím kilometru pražského obchvatu právě tento problém. Jestli víte i vy o nějakém dalším zádrhelu, nechte nám vzkaz přes apku Rádia Kiss a vysílejte s námi.

0: shopu si vybere celá rodina. Pro nejmenší máme dětské bodíčko. Aby bylo jasné, po kom mají hudební vkus. Pro tátu pořádný pivní půl litr, protože hydratace je zák. A pro mamku kysácký crop top. Tedy tričko, kterému trochu došla látka. Ale rozhodně ne styl. Od mimina až po rodiče. I o tom je náš Kiss Show. Otevřeno non-stop na webu kiss.cz.
1: Navštivte Energylandy a zažijte kouzelný polský zlatý podzim se 100 tunami dýní mezi horskými dráhami. Nyní přikoupit 2 vstupenek, třetí zdarma. Tiket Energylandia.pl.
2: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva.cz je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva.cz, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva.cz.
0: Kiss počasí.
3: Sobotní den bude převážně polojasný až oblačný, na horách se mohou místy vyskytnout přehánky, jinak by ale pršet dnes nemělo. Vítr zafouká od severozápadu rychlostí do 5 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 18 a 23 stupni.
4: Na rádiu Kiss s vámi Martin Hovorka, odbyla 11. hodina. Hezkou sobotu vám všem, Maruškám obzvlášť, mají dneska svátek.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: Tady je Radio Kiss a také o víkendu se vyplatí poslouchat naše vysílání, protože máme pro vás dárečky. Vstupenky na Pussycat Dolls, dvě dáme dnes, dvě zítra dopoledne. A já jsem si říkal, že je nejvyšší čas vám říct, co udělat pro ty dvě vstupenky na Pussycat Dolls, abyste je získali do dnešního pravého poledne. Takže přátelé, číhejte na náš playlist, protože někde mezi muzikou se budou Pussycat Dolls nacházet. Jakmile je uslyšíte, zavolejte a budu chtít znát název té písně od Pussycat Dolls, která nám bude zrovna hrát. Jako je to více úkolů na jednou, ale zase z druhé strany jsou to dvě krásné vstupenky na nádherné místo, odkud bude skvěle vidět na celou tu show. Takže Pussycat Dolls 23. září v O2 aréně, my vás tam dostaneme. Laďte Kiss!
1: Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.

0: Kiss Active Weekend.
1: Tady je Kiss, bude 11:30 a my v tento okamžik zdravíme do Uhlířských Janovic, kde v 10 hodin dopoledne odstartovala akce, kde se bude hlavně jíst a kde se už jíst, protože říkám, před hoďkou to odstartovalo, tak už se tam podle mě pár lidí nadláblo. No, ozval se Richie, který by nás sem chtěl pozvat. Tak ahoj Richie.
2: Už 10 hodin u fotbalového hřiště v Uhlířských Janovicích startuje parádní gastrofest. Máme tu hromady jídla, pití, atrakce pro děti a bude hrát i živá hudba. A vstup je navíc úplně zdarma, tak lesejte doma a zítra od 10 u nás.
1: No, tak dneska, ne zítra, dneska, člověče, prosím tě, jaký zítra, dneska u Hýsky Janovice. Děkujeme za pozvánku a zdravíme Richieho. Jestli to nebude tím, že to Richie nahrával už včera tu pozvánku. To je jako včera, dnes a zítra, člověče. Sám to tady trošku zamotalo, ale ten Gastrofest u Lísky Janovice dnes, přátelé. A tímto bychom chtěli pozvat na další místo, kde se bude pít hlavně víno a o tom ví něco Blanka.
3: Za vínem dnes můžeme do Písku. Pátý ročník píseckého festivalu vína probíhá dnes kysáci na Palackého sadech. Máte příležitost ochutnat tady desítky vzorků vín přímo od českých a moravských vinařů. Na místě jsou i food trucky a stánky se street foodem a nechybí ani hudební program.
1: Jaké máte plány vy na sobotu? Pochlubte se přes apku Rádia Kiss, zavysílejte si s námi a třeba na to místo dorazí i nějací naši posluchači. Wow! A tady už je vzpomínka na devadesátky, skvělá věc, Ace of Base a písnička The Sign. No a já si myslím, že dneska po 11:30, to je za pár minut, byste si taky mohli jednu písničku vybrat vy. Co říkáte, kysáci? To půjde, to půjde.

0: Najděte na webu Protex.cz produkt označený logem Rádia Kiss. Přečtěte jeho název do vysílání a vyhrajte poukaz na nákup v hodnotě 5000 korun. Soutěž s českým výrobcem ložního povlečení firmou Protex začne už v pondělí dopoledne na Kissu.
1: Protex. Vneste do své ložnice více pohodlí s kvalitním povlečením, přikrývkami i polštáři. Více najdete na www.protex.cz.

0: Přátelé, stále je ve vzduchu muzika od Pussycat Dolls. Až ji uslyšíte, zavolejte, dám vám vstupenky na koncert. Víkendový jukebox. Sliboval jsem také muziku podle vašeho gusta. Teď je čas na jeden víkendový jukeboxíček, takže kdo pak je na druhé straně a co pak by si rád poslechnul? Ahoj!
1: Ahoj Marty, kdyby se ti podařilo od Snapáku The First, The Last Eternity, tu starou klasiku, tak to bych byl moc šťastný. Ta je lepší než to, co udělal Aquagen. Díky, Jarda, grillujem.
0: Tyjo, zdravíme grillmana. A Jarouši, to je dobře, že si vybral tu písničku, protože my teďka hodně hrajeme tu verzi, novou verzi od Aquagen, ale celá ta současná písnička, která hraje poměrně často a kterou tak máme rádi, tak vlastně vzešla z 90-kové klasiky od Snap. A ten originál. First, The Last Eternity zní takhle. Pojďme do 95. roku, kdy Snap bodovali v hitparádách tady s tou písničkou. Radio Kiss.

0: Ladíte Kiss, máme bezmála pravé poledne a dohrála píseň od skupiny Pussycat Dolls. Kdo pak se dovolal? Ahoj.
1: Ahoj, Mirek, u telefonu, ahoj.
0: Míro, tu budeš u toho, kdy budou Pussycat Dolls v Praze. Užiješ si jejich show v O2 aréně.
1: No to se hrozně těším.
0: Ještě teda musím říct důležitou věc, jak se jmenovala písnička?
1: Písnička se jmenovala Haš Haš.
0: No tak ty jsi samozřejmě fajnšmekr, ty to všechno dobře znáš, takže kapelu si poznal, písničku znáš, vstupenky posíláme a tu show si užij, protože to bude takovej návrat Pussycat Dolls na pódia, oni dlouho nevystupovali a teďka zase to roztáčej ty diskokoule a věřím, že si rád zaspomínáš na dobu milénia.
1: Určitě, děkuju moc.
0: Koho vezmeš sebou?
1: Vezmu se u přítelkyně, teďko tady právě sedíme a čekali jsme, takže jsme rádi, že se tam půjdeme podívat.
0: Takhle vy jste seděli, koukali jste o to diáře, říkali jste, tyjo, 23. nic nemáme, no, to by se nám hodilo, to... dlouho jsme nikdy nebyli.
1: No. Já už to bral jako hotovou věc,
0: jste, takže fakt, až takhle.
1: Až zahrajete a už jsem si plánoval volno.
0: Tak pozor, to je nejvíc, ne? Jsou posluchači, kteří volají, nemůžou se prozvonit a ty to bereš prostě jako hotovou věc, Mírnix, Týrnix a dovoláš se, to je super.
1: Věřil jsem si a štěstíčko přálo.
0: To je potřeba, no, aby štěstíčko trošku tomu bylo nakloněný. Tak pozdravuj přítelkyni a pořádně si zatančete, protože to jsou všechno hity našeho mládí, na který jsme všichni trsali na diskotékách.
1: Tak jo. Moc.
0: Posíláme lupeny, ahoj.
1: Ahoj.
0: No a přátelé, další vstupenky na Pussycat Dolls zase zítra dopoledne, tak leďte Radio Kiss i v neděli. Teď Robin Schulz.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Kolony na dálnici D1, jedete-li právě teďka z Prahy na Brno, tak kolona začíná v zatáčce na 48. kilometru a zdržení tady kolem 40 minut. Ideálně sjeďte už na 41. a obejte to objízdnou trasou, pokud i tady se nezdržíte. Další problémy hlásí Ústecká D8, jedete-li právě teďka na Prahu, tak za sjezdem na Lovosice je zdržení kolona zhruba tak na 15 minut. Příjezd do Litoměřic také hlásí kolony, to protože tu probíhá zahrada Čech. Víme o aktuálním ťukanci ve Frýdlantě, Žitavská ulice, tady se střetla dokonce 3 osobní vozidla a rozsypaný náklad máme na dálnici D1 ve směru na Rozvadov, pozor na 117. kilometru. Jestli máte i vy informaci z té své sobotní trasy, nechte nám vzkaz přes apku Rádia Kiss. Díky.

0: Baví vás naše muzika? Chcete znát názvy songů, které jste před chvílí slyšeli na Kissu? Tak mrkněte na playlist na www.kiss.cz. Radio Kiss počasí.
1: Sobotní den bude převážně polojasný až oblačný, na horách se mohou místy vyskytnout přehánky, jinak by ale pršet dnes nemělo. Vítr zafouká od severozápadu rychlostí do 5 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 18 a 23 stupni.
2: Míříme dál, prokousáváme se víkendem, já jsem Martin Hovorka, odbylo pravé poledne, Headway je před námi, stejně jako Luis Fonsi.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: Rozhodněte o největším hitu skupiny Lunatic.
1: Přátelé, už 2. října skupina Lunatic vystupuje v O2 Univerzum. Velký krásný výroční koncert, kde bude spousta hostů, milá překvapení, ale také tam Radio Kiss předá Lunaticům takovou plaketu, diplom za největší hit kapely. A o tom hitu právě teďka rozhodujete vy na našem webu kiss.cz. Tak se pojďte proklikat, zapojte se do hlasování a nechte tam i kontakt na sebe, protože my budeme potom vybírat 3 z vás a ti se osobně setkají se skupinou Lunatic na jejím velkém koncertu, který se uskuteční 2. října v pražském O2 Univerzum. A důležitá věc, vstupenky stále jsou, takže pokud byste chtěli být u toho, kdy Lunatic hrají průřez svými hity, tak pořiďte vstupenky a 2. října si uděláte skvělý páteční večírek v O2 Univerzum. Všechno víte, všechno znáte a teďka už muzika. Mr. President nás čeká, nejprve ale Paul Keen.
0: Radio Kiss.

0: Kiss Active Weekend.
1: Ladíte rádio Kiss a my se dneska odpoledne společně uvidíme v Uhřiněvsi, to je na kraji Prahy. Tady probíhá Uhřiněv Fest, kde vystupuje třeba pan Jiří Korn, naprostá legenda, a já na jeho vystoupení navazuju diskotékou, což bude, přátelé, dneska Dýza, kterou Uhřiněves nezažila ještě. No nic, tak jestli máte chuť prostě přijít na diskotéku, tak se těším dneska v Uhřiněvsi na městských slavnostech. No a pokud máte chuť na vynikající burger a ne jeden, tak Terka by věděla o jedné akci. Ahoj.
2: Ochutnejte ty nejlepší burgery široko daleko. Největší putovní street food festival dnes můžete navštívit ve Frýdku Místku u obchodního centra Frýda. Bude se grilovat a vstup na festival je zdarma.
1: Úplně cítím, jak to voní. Teď do toho burgeru se dáte nějakou tu dobrou vomáčku, možná vám to vystříkne na tričko. No, to přesně patří ke každému správnému Burgerfestu. Před námi muzika, Robbie Williams bude, teď ale nejprve Alok, Sigala a Ellie Goulding v jednom songu All By Myself. Tak ať se vám Kiss hezky poslouchá, Marušky slaví svátek, mají dneska svůj den.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Ale!
2: Co to hraje?
0: Češi dorazili na lyže.
3: Tyrolsku, Čechu, hromada, podmínky, parádi.
0: Pecka.
1: To má spát jako blázen, jedu po D8, čověče, poslouchám vás, zapomenu odbočit na Teplice a už jsem v Německu, je to zvědrážděný.
4: Dobrý den.
5: Buď vítá.
6: Raní
0: Kiss. Od 6 do 10.

Ladíte Radio Kiss, máme pár minutek po půl jedné, doufáme, že si užíváte víkendu do syta a v případě, že jste v práci, tak doufám, že jsme plnohodnotným parťákem. Něco pro vás mám, dobře poslouchejte. Toto je Alex Ferrari, brazilský zpěvák, skladatel, hudební producent, který se celosvětově proslavil v roce 2012 hitem Bara Bara Bere Bere. A takhle zní.

On se dokonce představil, ten Alex Ferrari. On říkal Ferrari. Tohle je ten nejtěžší text na světě, co? Bara, bara, bere, bere. No, tak co teďka slyšíte, to je nová verze. Vznikla nová verze pro rok 2026, ale já vám dám tu původní verzi, se kterou se proslavil tento Brazilec v roce 2012. Takže v rámci legend našeho playlistu tu máme Alexe Ferrari,

Ladíte Radio Kiss a jednou za čas, ruku na srdce, se každý z nás urve jako ze řetězu a má pocit, že by měl vytřídit celý byt. Nemyslím uklidit, ale vytřídit. Takže se třídí třeba starý oblečení, někdo to bere i s nábytkem, jo. Většinou v tom mají prsty naše drahé polovičky, protože chlapy by nikdy nenapadlo volný víkend trávit tím, že budou vyhazovat starý trička, co jsou třeba, dejme tomu, nenositelný. No, ale když se vyhazují skříně, tak většinou potom v neděli, vždycky v sobotu se vyhazuje a v neděli se jede kupovat nový nábytek do IKEA většinou. Tak to jako bývá. Přece nebude v tom bytě volný místo, že jo, volný prostor. No, každopádně jedna Polka taky vyhodila komodu a zapomněla, že tam měla ukrytý v přepočtu 1 000 000 korun. Jiná dáma tuto komodu objevila u popelnic, řekla si, ta by se mi mohla hodit, a jako bonus tam bylo ukrytý to mega. Jenomže ona to nenahlásila, to je ten problém. Ona to nešla vrátit, ona se rozhodla, že si ty penízky nechá. A tam je zakopaný pes a vyplývají z toho dvě rady. Jednak neukrývat doma peníze pod polštářem ani ve skříni, protože kolikrát ani vy sami si nepamatujete, kde jsou ukrytý, a pak to může dopadnout takhle zle. A druhá rada, pokud cokoliv najdete, i kdyby to byla tisícovka, tak vrátit na ztráty a nálezy. Nikdy nevíte, kdy vás natočí nějaká kamera na ulici, velký bratr a tak dále, tak protože i z toho by mohly být nepříjemnosti, ale zase z druhé strany vám náleží nálezné 10%. Takže kdybyste třeba dneska teoreticky našli tisícovku někde, tak by vám rovnou měli vyplatit 100 korun, což je příjemný. Tam taková jako opravdu rada, aby se zbytečně během klidného příjemného víkendu nedostali do nějakého problému. Za okamžik po Sašovi a Simple Plan už nastupuje Honza Průcha a ten s vámi stráví dnešní odpoledne, tak ať se vám hezky poslouchá, milí kysáci. Radio Kiss.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Hezkou sobotu taky všem cestovatelům, pojďme se podívat na silnice. D11 je dneska opravdu nějaká začarovaná, jsou tam celkem 3 dopravní nehody. Ta největší na 34. kilometru ve směru na Hradec, dálnice v tomhle úseku je zcela uzavřena, je tam hromadná nehoda. Další nehoda opět na D11, 60. kilometr ve směru na Jaroměř a opět kiláčků dál na kilometru 65. další dopravní nehoda. Bouralo se ještě Mostě, ulice Okružní, Rýmařov Revoluční a Mimoň Ralská. Kdybyste měli info ze svých cest, tak dejte vědět přes naši jabku. Šťastnou cestu!
0: Radio Kiss. Filmové tipy.
2: Přichází novinka z Netflixu.
3: Po brutální vraždě dvou policistů se houževnatý detektiv snaží lapit pachatele se svým fotříkem, který taky bejval Polda a se kterým teď nemá zrovna vřelej vztah. Jak jim to půjde, uvidíte ve snímku Krvavá oběť. Ve filmu Ztracená žena budeme stejně jako Helena objevovat její život. Ztratila totiž paměť a začíná se pomalu vracet do svýho života v přepichu. Brzy ale zjišťuje, proč ze zlaté klece chtěla vlastně utéct. Pro Kiss, Katka Čepelíková.
4: Navštivte Energylandy a zažijte kouzelný polský zlatý podzim se 100 tunami dýní mezi horskými dráhami. Nyní přikoupit 2 vstupenek, 3. zdarma. Tiket energylandia.pl.

0: KIS počasí.
1: Nedělní den bude polojasný, během dne se bude od západu zatahovat a odpoledne se v Čechách mohou vyskytnout přehánky. Vítr bude foukat mírný západní rychlostí do 5 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 18 a 23 stupni.
2: Dneska měl být sice Honza Průcha, ale máme malou změnu, hlavně díky tomu, že já příští víkend budu na Moravě, ale k tomu se dostaneme. S váma Vítě Lesák, hezkou sobotu, Global DJs.
0: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.

Dneska má svátek Marie, tak holky, všechno nejlepší a zároveň je i den čokoládového milkshakeu. Tak s tímhle opatrně, abyste večer neměli úplně nejběhavější. Co se týká následujících minut tady na KISu, tak věřte, že vás čeká opět další víkendová porce juboxu. Tak se pomalu jistě začnete rozmýšlet, co si dáme. 210 323 323, to je telefon do studia, a nebo naše kysácká apka, kam nahráváte zkazy. No a dáme i tipy, kam můžete vyrazit, a do té doby, než se tak stane, Armin van Buuren, Licky Lee a v tuhle chvíli i Touch. Přeju pohodovou sobotu a buďte s námi. Radio KISS.

0: Kiss Active Weekend.
1: Dokonalej Armin van Buuren a zpěvačka Sasha Everlasting, to je muzika, která dozněla na Kissu a víkend v plném proudu, kam můžete vyrazit, díky za vaše tipy. Michal nazve na víno.
2: Ahoj, tady Michal. Určitě dnes, po případě zítra, nezapomeňte navštívit Uherské Hradiště, kde jsou v plném proudu slavnosti vína. Takže budete moct ochytnat nejen víno, burčák, pivo, ale spoustu i pochutin a uvidíte krojované čágovelo, šílenci.
1: Děkujem a míříme ještě taky na silnice, protože jedna zajímavá akce je od Vlastika.
3: Ahoj kysáci, dnes po celý den budou probíhat celorepublikové cyklistické závody mezi Tovačovem, Hrubčicemi, Bedihoští, Prostějovem, tak se přijďte podívat, přijďte fandit. A zároveň je to i dopravní info, protože po celý den bude tato trasa uzavřena pro jakoukoliv dopravu.
1: Děkujeme za info, za chviličku se těším v dalším víkendovém juboxu 210 323 23 nebo kysácká apka, kam nahráváte zkazy. Teď chaos.

0: Kiss. Přečtěte jeho název do vysílání a vyhrajte poukaz na nákup v hodnotě 5000 korun. Soutěž s českým výrobcem ložního povlečení firmou Brotex začne už v pondělí dopoledne na Kissu.
1: Brotex. Vneste do své ložnice více pohodlí s kvalitním povlečením, přikrývkami i polštáři. Více najdete na www.brotex.cz.
0: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss. Kiss. Rádio Kiss. Be happy.

0: Dáme si další porci víkendového juboxu. Na telefonu už zdravím Kubu. Kubo, ahoj.
1: Já tě zdravím a všichni kysáky, ahoj.
0: Ty máš dneska pracovní sobotu nebo volnou?
1: Pracovní sobotu, já pracuji skoro non-stop, takže...
0: Takže ty musíš být úplně za vodou, ty budeš bohatý milionář.
1: To zase ne, ale není to špatné.
0: Tak povídej, komu zahrajeme a hlavně co?
1: Tak, poprosím od skupiny Mirai, když nemůžeš, tak přidej. Jasně. Určitě pro všechny rozvozáky, co rozváží jídlo, balíčky a tak dál. Protože v tom provozu dnešním a všem to nemáme jednoduché. Nebo když těch objednávek je trošičku víc najednou. Pro všechny víkendové kysáky, co poslouchají, užívejte pěknýho počasí, dokud to ještě jde. A hlavně tobě do studia taky, ať ti to utíká, ta směna.
0: Díky.
1: A hlavně všem fajn lidem.
0: OK, mám to nachystaný, přeju hezkou sobotu, ať to uteče,
1: děkuju,
0: jezdí se dobře všem. A tady je Miraj, měj se, ahoj.
1: Díky, ahoj.

Memories, vzpomínky. My máme dneska taky vzpomínky, a to hlavně na naší Barču, která už není mezi námi, ale zrovna dneska, 12. září, by oslavila narozeniny. Tak Baru, doufám, že to tam nahoře pořádně roztáčíš sírkou. Ne, žádný slzy nebudou, budeme se smávřet, tak by to Barča chtěla. A hlavně by chtěla tu její oblíbenou. Tak si ji v sobotu, 12. září, na kysu dáme. Co vy na to? Barča Jirkovi nahoru, Vladis a Nikol. Žijem pre moment.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Hezkou sobotu přejeme z KISu, jdeme se podívat taky na silnice, jak to vypadá. D1, dvě dopravní nehody, první na 51. kilometru ve směru na Brno a další nehoda 33. kilometr obráceně, tedy ve směru na Prahu, a ještě dvě nehody v Praze, ulice k Barandovu a Masarykovo nábřeží. Jinak na silnicích klid.

0: je ten tvůj. Počkej si na výzvu a nech si zahrát. Jukebox Rádia Kiss i o víkendu. Rádio Kiss počasí.
1: Nedělní den bude polojasný, během dne se bude od západu zatahovat a odpoledne se v Čechách mohou vyskytnout přehánky. Vítr bude foukat mírný západní rychlostí do 5 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 18 a 23 stupni.
2: Já bych si chtěl to baví léto ještě maximálně užít, doufám, že užíváte i vy. Sobotní odpoledne s Kissem, s váma Vítě Lesák, dáme skútr a doufám, že nebude pršet.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

Kissu milujeme 90 a milujeme i v roce 2026, protože i v roce 2026 vycházejí předělávky nejrůznějších hitů a i dneska odpoledne dostanete šanci vybírat ze dvou singlů a samozřejmě ten, který dostane víc hlasů, hlasuje se přes naší kysáckou apkou, stačí napsat buď Ačko nebo Bčko nebo název toho projektu, který vám dám na výběr, tak toho vítěze si dneska zahrajeme. Vím, že poslouchá DJ Basslicker a že mu možná i trošičku zahraju na jeho notu, tak dneska odpoledne vybíráme od Labuš Be My Lover verze roku 2026. Vypadá takhle. A proti ní soupeř z Itálie, Gigi D'Agostino, Out of the Way. Je to jen a jen na vás, hlasujete, na co máte chuť, buď Labuš nebo Gigi, hlasovačka,

0: KISS Active Weekend.
1: Co můžete tenhle víkend podniknout? Pár rad pro vás určitě v tuhle chvíli máme. Konkrétně Terka, povídej, kam jeden?
2: Navštivte muzejní dýň obraní ve Valticích. Opět nebudou chybět tipy, jak dýně zpracovat v kuchyni na slano i na sladko. Malé návštěvníky potěší veselé tvoření s motivy dýní, řada her a zábavných prvků. A někdo se třeba nechá inspirovat pro halloweenské tvoření.
1: A ještě ty jeden tip, konkrétně od Blanky.
3: Dnes probíhá v Podláskách u Mladé Boleslavy už třetí ročník akce Drakar na jezeře Kysáci. Jedná se o veřejnou historickou akci s plavbami vikingského Drakaru, s historickým táborem a doprovodným programem pro děti i pro dospělé.
1: A co máte v plánu vy? Dejte vědět přes apku.
0: KISS Active Weekend. Akce, výlety, sport, zkrátka zážitky. Po celý víkend. Radio KISS.

0: Legendy horečky sobotní noci Rádia Kiss.
1: Ty největší taneční fláky budeme servírovat opět dneska při sobotní horečce sobotní noci s DJem Basslickerem. Čtyřhodinovka začíná v 19 hodin, no a pokud jste milovníci trošku ostřejších beatů jako hardstylu nebo handsupu, tak pro vás máme další speciál, a to Bass Machine, který startuje už v 11 hodin. Tak program na dnešní večer je zcela jasný, ale v tuhle chvíli jedna hudební legenda, která vznikla v roce 1997 v Německu, kdy se potkali Thomas a Mike, dali se dokupy a vznikly tři šesky, neboli 666. A od nich to nejzásadnější Alarma, Diablo, Amok a nebo taky pecka s názvem Paradox, kterou tuhle tu chvíli mám nachystanou v playlistě. V rok 1990.

0: Milan. A dneska je to 35 let, co jsme si mohli poprvé v Československu zavolat z mobilních telefonů. Pamatujete tenkrát ty ohromné krabice? Pak byl trend, že se to zmenšovalo, pomalinku jak krabička od Cirek to vypadalo. Teď už je zase trend, že se to všechno zvětšuje a poslední modely jsou opravdu dost brutální, hlavně co se těch cen týká, to je fakt peklo. To byste si vzali buď úvěr, nebo prodali ledvinu. Nicméně jednu žhavou novinku máme i tady v KISu. Představil jí Michael Kavalčík, je to od Jabka, tak se podívejte na naše sociální sítě a budete hned vědět, jak na tom jste. Dáme Marka Korna, Eikna a v tuhle chvíli i Two Unlimited.
1: Radio KISS. Radio KISS. To nejlepší od 90. let. Let the beat control your body. Let the beat control your body.

0: i sem za volantem po celé republice.
1: Míříme na silnice, připomínám D11, 34. kilometr ve směru na Jaroměř, velká nehoda, zdržíte se více jak 30 minut, míříme taky do Znojma, kde se bouralo na náměstí Svobody, dál Litoměřice, na Valech, v Šumperku, Zábřežská, Krnov, Bezručova a v Praze Dvaťukance, Křižíkova a Kartouská. Kdybyste měli info ze svých cest, apka KISU vám je k dispozici. Šťastnou cestu!

0: Machine s DJem Basemakerem. Jediný oldschoolový speciál tohoto druhu v českém éteru. Každou sobotu od 11 večer na Rádiu Kiss.
1: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
2: Navštivte Energylandy a zažijte kouzelný polský zlatý podzim se 100 tunami dýní mezi horskými dráhami. Nyní přikoupit 2 vstupenek, 3. zdarma. Tiket Energylandia.pl.
0: Kiss. Počasí.
3: Nedělní den bude polojasný, během dne se bude od západu zatahovat a odpoledne se v Čechách mohou vyskytnout přehánky. Vítr bude foukat mírný západní rychlostí do 5 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 18 a 23 stupni.
4: Doufám, že užíváte sobotní odpoledne s Kissem a pokud to tak zůstane, budeme jedině rádi a dáme se i nadále to nejlepší od 90. let. S váma Vítě Lesák, hezkou sobotu, ahoj!
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

A protože v tomhle songu se to neustále opakuje a hlavně tenhle song je za poslední asi 3 nebo 4 měsíce absolutní virál. Ve všech storíčkách, reelsech tohle uslyšíte Hugel a pecka, která se jmenuje Moving to the Sun. A hlavně pozor, Hugel má taky novou spolupráci s Davidem Guettou, jmenuje se Shine a vypadá takhle. Tak dáme zlehka ochutnat.

0: Kou Labuš Be My Lover verze roku 2026 a proti ní Gigi D'Agostino a Another Way, tak co byste si dali, dejte vědět přes apku. Za pár minutek vítěz.
1: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: Message. Naše kysácká hymna právě teď dozněla Kiss Message a v tuhle tu chvíli pro vás mám vítěze, protože rozhodovali jste o jedné zásadní věci. Rádi vám tady dáváme ty nejlepší devadesátky a pokud vyjdou náhodou v nový verzi, ve verzi roku 2026, tak dám ochutnat a vy přes naší kysáckou apku rozhodujete, kdo zazní. Dneska bylo na výběr Labuš, Be My Lover a proti nim Gigi D'Agostino, Another Way. Vítěze už mám nachystanýho, zdravím i DJ Basslickera, protože ten taky zahlasoval a asi pravděpodobně věděl, jak to dopadne, tak v tuhle tu chvíli vítěze dávám do éteru Kissu, užijte si to a trošku si to ohulte, bude to stát za to.
1: Radio Kiss.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Mám pro vás připravenou velkou nádobu s vodou a vy budete soutěžit, kdo déle vydrží pod vodou.
2: Pokud si vsadíte na toho správného, kdo déle vydrží, tak vy vyhrajete. Vsaďte na Patrika.
3: Ani náhodou.
1: Jo. Patriku, tvoje poslední slova?
2: Radím vám dobře. Vsaďte na Romana.
1: A ponořit. V tuhle chvíli Roman a Patrik mají hlavy opravdu pod vodou. Roman je nad vodou. Na koho Renča vsadila?
4: Roman.
3: Ne. Proč já nevydržel od 3 vteřiny víc?
5: Ahoj Romane, doma taky takhle hulákáš, proč já nevydržel od 3 vteřiny víc?
0: Raní Kiss od 6 do 10.

0: Jukebox. Třeba budete taky happy people, protože vaše hlasovka, kterou jste poslali přes naší aplikaci, právě teď zazní, čeká nás další víkendový jukebox. Tak pojďme na vaše zkazy, Verča.
1: Ahoj, chtěla bych vás moc poprosit o zahraní písničky pro Rybáře do Dlouhé Loučky a taky pro Rybáře do Křenova, protože jsme měli letos teďka dopoledne závod o putovní pohár, vyhrála Dlouhá Loučka. A teď nám začíná 24 našich členů, takže přejem všem hodně úspěchu. Takže bych chtěla nějakou pěknou písničku pro nás zahrát. Takže moc všem děkujeme. A taky vám do rádia, jste úplně super rádio. A mějte se krásně pro všechny posluchače. Čau, Verča.
0: Děkujeme, zdravíme i Stana.
2: Nazdar, kistu Stano. Chtěl bych vás popřádat o zahratě pesničky, nějakou dobrou diskobombu. A bylo by to hlavně pro našeho Tomáša, který je dneska šéf, chystáme Richardovi oslavu 40. narodenin, jsme Holohovci pri Piešťanoch. A keby se nám pustili niečo rýchlejšie, nech to tu rýchlo dokončíme a privítame prvých hostí, ktorí prídu o 5. a zábava bude pokračovať až do skorých ranných hodín. Tak ďakujeme, bude to Linde, Elle a všetkým, ktorí môj dneska dojsť. Ďakujeme.
0: A ešte poslední Nela.
3: Ahoj Víťo, prosím zahraj remix od Shakiry Daj Daj pro moji mamku Gabinu, tetu Lenku do práce a všechny posluchače Rádia Kiss. Díky, Nela.
0: Daj, mi boj, daj, daj. Shakira,

0: Kiss Active Weekend.
1: Víkend pokračuje, kysáci, a máme pro vás další porci tipů, kam dneska můžete vyrazit. Terko, kam bys nás vzala? Předpokládám nějaký dlabání.
2: Ochutnejte ty nejlepší burgery široko daleko. Největší putovní street food festival dnes můžete navštívit ve Frýdku Místku u obchodního centra Frýda. Bude se grilovat a vstup na festival je zdarma.
1: No jenže já mám žízeň. Blanko, máš tam něco?
3: Za vínem dnes můžeme do Písku. No. Pátý ročník píseckého festivalu vína probíhá dnes, kysáci, na Palackého sadech. Máte příležitost ochutnat tady desítky vzorků vín přímo od českých a moravských vinařů. Na místě jsou i food trucky a stánky se street foodem a nechybí ani hudební program.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
4: Hiya, Bobby.
5: Hi, Ken.
4: You wanna go for a ride?
5: Sure, Ken.
4: Jump in.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Došetřuje se dopravní nehoda na D11-34. Kilometr ve směru na Hradec Králové, ještě dvě nehody, Děčín, Labské nábřeží a Ostrava Chemická, jinak na silnicích by měl být klid. Pokud ale máte info ze svých cest, že někde je nějaký dopravní problém, dejte vědět přes apku Šťastnou cestu.
0: Radio Kiss, filmové tipy.
2: Na Disney Plus na podzim dorazí znovu Provdaná císařovna. 10 dílů lásky, intrik a pořádně zamotaných vztahů. Tohle si prostě nemůžete nechat ujít. Císařovna Navier zjistí, že její manžel jí podvádí, což jí samozřejmě pěkně naštve, ale nevyvádí netilá scény, zvolí poněkud elegantnější řešení. Rozvod, ale s podmínkou, že se může znovu vdát. A koho si vybere? Konkurenčního prince. Těšte se na seriál podle slavného webtoonu, který se z velké části natáčel v Česku, konkrétně v Českém Krumlově. Pro Kiss, Katka Čepelíková.

0: KIS počasí.
1: Nedělní den bude polojasný, během dne se bude od západu zatahovat a odpoledne se v Čechách mohou vyskytnout přehánky. Vítr bude foukat mírný západní rychlostí do 5 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 18 a 23 stupni.
2: Marie, Marušky, všechno nejlepší je od nás KISu s váma právě teď. Vítě Lesák, přeju krásnou sobotu a za chvilku bude Alan Walker, ale ještě předtím... Ha.
0: To nejlepší od 90. let. KISS. KISS. Radio KISS.

Sobota 12. září, k sobotě patří horečka sobotní noci a už za chvilku vám naservíruju další legendární pecku. Tak se těšte, do té doby dáme i další tipy, kam na tenhle víkend můžete vyrazit. Holky naše zprávarský jsou připravený, plný polní a už za chvilku další kousky. Alvaro, Soler, Silver a v tuhle chvíli mám pro vás i Samfeld. Time after time. Hezkou sobotu.

0: Kiss Active Weekend.
1: A pro dnešek si taky dáme poslední várku tipu, kam můžete tenhle víkend vypadnout, toho docela hodně, každou hodinu nabízíme nejrůznější místa a tentokrát opět s Terkou míříme na jednu akci.
2: Nevíte, jaký kroužek, sport nebo jinou volnočasovou aktivitu letos vybrat vašim dětem? Navštivte Bambi Fest v Ostravě a během jednoho víkendu objevte desítky možností na jednom místě. 28. ročník Bambi Festu můžete navštívit celý víkend na louce u starobělské koliby v Bělském lese a vstup je zdarma.
1: A to není všechno, ještě se hlásí Blanka.
3: Už po druhé můžete v tomto roce kysáci ochutnat v Liberci ty nejlepší burgery široko daleko. Největší putovní street food festival zamířil právě tam. Burger Street Festival Liberec se koná celý tento víkend u nákupního centra Géčko.
1: A za chviličku další hudební legenda. Partička, kterou jsme vám minulý rok přivezli do Českého Krumlova. Ale o tom až za chvilku.

0: 5000 korun. Soutěž s českým výrobcem ložního povlečení firmou Brotex začne už v pondělí dopoledne na KISu.
1: Brotex. Vneste do své ložnice více pohodlí s kvalitním povlečením, přikrývkami i polštáři. Více najdete na www.brotex.cz.

0: Legendy. Legendy horečky sobotní noci Rádia Kiss.
1: V horečce sobotní noci hrajeme samý zásadní taneční fláky a nejinak tomu bude i v tomhle případě. Dáme takovou další hudební vlaštovku, protože tahle parta byla v České republice na naší akci, konkrétně minulý rok na Kiss Party v Českém Krumlově. Vy, kteří jste tam byli, tak už asi víte, o koho jde. Florfila, to je duo složené z DJ Cerly a Momo B, a samozřejmě i tam představila jedny z jejich největších hitů. A u toho jednoho se i zastavíme, protože vzniknul v roce 1999 a my si ho teďka v hudebních legendách na Kissu připomeneme. Jmenuje se Anthem Numero Duo.

0: Keba na Kisu, Američany zachvátila panika, skupují toaleťák. Ne, nic se neděje. Zkrátka obchodní válka mezi Spojenými státy a Kanadou začala a většina právě toaletního papíru a kapesníčků se dováží z Kanady, takže opravdu teďka Amíci kupují úplně všechno, co jde. A pak nastane problém, kdy už ten toaleťák nebude. No tak, potom už bych zkusil záclonu anebo závěs, no.
1: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Hezkou sobotu taky všem řidičům. Nehoda na D1 o 185. kilometr ve směru na Brno a na D5 28. kilometr ve směru na Plzeň, tak obě nehody odstraněny. Měli byste jezdit bez problémů, dvě nehody ale ještě mám. Vyškov, Brněnská a Hradec Králové, Gočárova třída. Jinak klid a mír.

0: nové i starší hity z diskoték poslouchejte v horečce sobotní noci s DJem Basslickerem.
1: Hi, this is Calvin Harris.
2: I'm Lou Bega.
3: Hi, I'm Jenny Marsala from Nova Space.
4: Hi, this is ATB.
5: DJ Basslicker.
0: Horečka sobotní noci. Už dnes od 7 večer na Radio Kiss.
6: Navštivte Energylandy a zažijte kouzelný polský zlatý podzim se 100 tunami dýní mezi horskými dráhami. Nyní přikoupit 2 vstupenek, 3. zdarma. Tiket energylandia.pl.
7: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
0: Počasí.
8: Nedělní den bude polojasný, během dne se bude od západu zatahovat a odpoledne se v Čechách mohou vyskytnout přehánky. Vítr bude foukat mírný západní rychlostí do 5 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 18 a 23 stupni.
9: I po 17. s váma na Kisu Vítě Lesa, krásnou sobotu přeju, za chvilku už nachystaná i na Vizuvej, ale ještě předtím Lou Bega, I Got The Girl, hezkou sobotu.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

Muzika, která dozněla právě teď na Kissu. Za chvilku bude hrát muzika podle vás, protože máme krátce po 17. hodině a víkend a vybírat v téhle hodině dvakrát budete muziku vy, takže buď telefon 210 323 323 nebo naše kysácká apka, kam nahráváte zkazy a juknem taky na koncert Lunetiků, protože pro vás máme jednu speciální akci a pozor, včera se taky objevila na sociálních sítích jedna zásadní informace právě ohledně koncertu, ale tu dám až za několik málo minut. Dáme download, dáme Pedro, ale ještě předtím se tady roztáčí Don Diablo a Felix Jen, jejich monster. Hezkou sobotu.

0: Weekendový Jukebox. Volej studio 210 323 323 nebo nahraj vzkaz přes apku Rádia Kiss.
1: Fighting, understand?

0: Jedeme dál na Kissu, v tuhle chvíli budu hrát podle vás a vybral jsem další hlasovku, konkrétně ze zahraničí. Tak Pavle, povídej, kde si válí šunky.
1: Zdravíme vás z Řeckého ostrova Rodos, kde je nádherně 36 stupňů a 28 stupňů voda. I zde posloucháme stále rádio Kiss denodenně, proto vás prosím, zda byste mohli zahrát písničku Na přání od Ega, Žijeme len raz. Váš věrný posluchač Pavel B. ze Zlína, neboli Brko. Čau.
0: Jak nám ještě nahrál to moře. Děkujeme.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu. Kachna ranního Kisu.
1: Takže Verčo, teď si moc přejeme, aby si trefila kachnu a vyhrála dárek právě ty.
2: Jedna z těch kachen by mohla být ta s těma stývajícíma silnicema. Když si Romčo říkal, že na cestě mezi Ovčárama a Kolínem už je tahle stývací dálnice a že by tam mělo údajně být Kolíne.
1: Mě to tam hrálo opravdu nahlas, Kolíne.
3: No vidíš?
2: Jo, ale z rádia, bejt.
1: Máš pravdu, Veru, jasně, dárek je tvůj.
2: Já jsem to vůbec nečekala, že se mi to povede, tyjo, takže jsem naprosto v šoku.
0: Ranní Kiss od 6 do 10.

Budeme z vás vybírat 3 šťastlivce, včetně vašeho doprovodu, kteří se osobně setkáte s lunetiky právě 2. října v pražském O2 Univerzum. Tak držím palce, kamarádi, přátelé, a popojenem dál. Za chvilku dáme další jukebox. No a teď jsou tady fakt přátelé. I'll be there for you.

210 323 323 nebo nahraj vzkaz přes apku Rádia Kiss. To nejlepší od 90. let. Non-stop. Kiss. Rádio Kiss.

0: Jukebox. To je tak, když se tady zaposloucháte do jiný písničky a najednou vám to tady trošičku popojede, tak musíme splnit povinnost. Další víkendový jukebox je tady. Zdravím Kubu i se Sinátorem. Nazdar, kluci.
1: Ahoj, Vítě, já bych chtěla poprosil zahrát pro tebe, pro všechny kysáky a pro mýho brácho Jonáše. Díky.
0: Kluci, zdravíme. Žaneta.
2: Ahoj, Radio Kiss. Právě se vracíme z výletu a máme tu jedno přáníčko.
3: Ahoj, Radio Kiss. Jste nejlepší. Poslouchám ráno. Ahoj.
0: Zdravíme a ještě Pavlína.
4: Ahoj, Víťo. Prosím tě, my jedeme akorát z Kácova do Janovic a chtěla bych prosím zahrát pro svoje dvě holčičky a Serehe. A moc děkujeme. Ahoj.
0: Tak teď už je to všechno v pořádku. Už se nám to tady roztáčí. Dáme si Last Ketchup a Serehe.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Jukneme ještě na dopravu, jak to vypadá. D1, čekejte zdržení kolem 50. kilometru ve směru na Prahu, postojíte si zhruba 10 minut, jinak dálnice v tuhle chvíli by měly být absolutně bez komplikací. Nehoda České Budějovice, Husova třída a ještě v Praze Ťukanec na Evropské. Z dopravy je to všechno. Z KISu přejeme šťastnou cestu.

0: tvůj. Který je ten tvůj? Počkej si na výzvu a nech si zahrát. Jukebox Rádia Kiss. I o víkendu.
1: Navštivte Energylandy a zažijte kouzelný polský zlatý podzim se stotunami dýní mezi horskými dráhami. Nyní přikoupit 2 vstupenek, 3. zdarma. Tiket Energylandia.pl.
2: Počasí. Nedělní den bude polojasný, během dne se bude od západu zatahovat a odpoledne se v Čechách mohou vyskytnout přehánky. Vítr bude foukat mírný západní rychlostí do 5 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 18 a 23 stupni.
3: Sázíme vám do uší to nejlepší od 90. let. I teď v 18 hodin s váma Vítělesa. Krásnou sobotu, za chvilku Alok a James Arthur a ještě předtím Nana Lonely.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

18.06, to je aktuální čas na Kissu. Elok a James Arthur, Work With My Love. Co čas čeká a nemine, tak to můžeme otejnit, jak jste zvyklí. Víkend, k víkendu patří i muzika dle vašeho gusta, tak za pár minutek vytáčíme linku 210-323-233. Voláme si do Juboxu a nebo pro Stydlíny máme taky naší kesáckou apku, kam stačí nahrát váš vzkaz, odeslat a hotovo, vymalováno. Tak za chvilku jsem zvědav, kdo se dovolá. Dáme Paula Johnsona, dáme Offenbach, Overdrive a v tuhle chvíli i Bastille. Tak užívejte sobotní podvečer, ať už děláte cokoliv, i když podle fotek dneska opět večer plný grilovaček.

0: 210 323 323, telefonní linka, která je obsazená, tam už číhá Pavel. Pavle, ahoj.
1: Ahoj všem kysákům a hlavně nám tady na oslavu narozenin mojí manželky Daniely.
0: Ano.
1: Která měla 9. září, měla svátek a bohužel v ten samý den má i narozeniny, takže já bych jí chtěl touto cestou přes vás, kysáci a Radio Kiss, popřát všechno nejlepší, hodně zdravíčka, štěstíčka, ať jí nový auto, staronový, ať jí slouží a hlavně ať je ráda na světě, tak jako jsme my všichni. Chtěl bych pozdravit Kozla z Kozlan u Třebíče a zdravím nás tady všechny na rodinný oslavě. Popijeme pivečko a posloucháme Radio Kiss, který je nej na světě.
0: Super, toč moc vše. Děkujeme. Zdravíme i oslavence, přejem taky všechno nej. Užijte si to a hlavně opatrně s alkoholem. Alkohol je metla lidstva.
1: No, ale zametat se musí.
0: Přesně tak. Užívejte, mějte se tam, hraju pro vás Alana Volkra. Ahoj, čau, čau.
1: Díky, ahoj.
0: A ještě jedna hlasovka od Míši.
2: Ahoj, Tobísku. Přejeme ti všechno nejlepší k tvýmu dnešnímu svátku.
3: Máme ti moc rádi, mamka a...
2: taťka.
0: A teď už slibovaný Alan Volker. Pro někoho smutná věc, pro někoho věc na sobotní podvečer, na vaše oslavy, tak tady ho máte. Dark Side.

0: 5000 korun. Soutěž s českým výrobcem ložního povlečení firmou Brotex začne už v pondělí dopoledne na KISu.
1: Brotex. Vneste do své ložnice více pohodlí s kvalitním povlečením, přikrývkami i polštáři. Více najdete na www.brotex.cz.
0: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss. Kiss. Rádio Kiss.

0: Lunch Money Luis dozněl na Kissu a já jsem se taky dneska tak trošku jako nakouk do okýnka, proč tady vůbec jsem, že tady měl být Honza Průcha, my jsme si to museli prohodit, protože následující víkend trávím se svýma ségrama na Pálavě a jedeme do místa, které se jmenuje Perná. Prosím vás, takový jako malej nápad, kdo by mě tam objevil ve sklípku, jo? Tak dáme určitě spolu jako, jo, decinku, jo? Nechci, aby tam byly nějaký brutální nápady, že a lesák jede do Perní, tak se domluvíme po 11.30, zbouráme ho jako blázen. Hele ne, fakt jako v klidu. Jo, když někdo objeví, někde se potkáme, jasně, můžeme dát, pokecáme cokoliv, ale prosím vás, ne žádný výjezdy, na mě už to není, mě stačí 3 piva, jsem úplně hotovej.
1: Radio Kiss. Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.
2: As we walk through the corridor of creation, we see lands divide. Nation against nation.

0: Víkendový jukebox.
1: Tak než to tady všechno zabalím, rychle vypadnu, protože v 19 hodin startuje horečka sobotní noci s DJem Vejslikrem, tak milá povinnost na závěr, poslední jukebox a poslední taky vaše zkazy. Šárko, pojď.
2: Ahoj, tady posluchačka Šárka. Zahraň mě, prosím tě, a bylo by to pro tebe a pro všechny na zprození nálady, aby měli prostě dobrou náladu. Měj se hezky, díky moc, ahoj.
1: Zdravíme taky na Slovensko, Majo.
3: Čaute, Radio Kiss, prosím vás, zahrajte mojmu švagrovi Janovi na jeho 40. Do Spiského Rhova v okrese Levoča.
1: Tak zdravíme a zdravíme i Janinu.
4: Ahoj, poprosila bych o zahrání písničky z Gladiátoru, bylo by to pro všechny kysáky, co poslouchají tohle super rádio. Díky moc, Janina.
1: A já se zároveň i rozloučím s Lesákem opět zítra ve 13 hodin. Hezký sobotní večer, ahoj.

0: Dobrý večer, dámy a pánové, vítejte u naší pravidelné relace Horečky sobotní noci. S DJ Basicrem je to tady zase pěkně rozjetý, druhá zářijová sobota už zase otvírá krpále a 12. září tady máme po 19. Tak vy všichni, co ladíte, jste spokojení, třeba sušíte prádlo, hezky ještě sušíte nějaký ty školní sešity ze školy a dělá se vám dobře, tak vězte, že dneska ta sobota bude zase pěkně hudebně nabouchaná. Taneční věci, oldschoolový věci, ale prostě buchy, buchy, buch s DJem Basicrem na kysi. Tak jdeme na to, otvíráme sobotní diskotéku, let's go, here we go, vy nemusíte chodit pařit, ono stačí ohulit Radio Kiss a jste doma. Let's go, here we go, Horečka sobotní noci, DJ Basicrem.
1: Radio Kiss a Horečka sobotní noci.
2: Horečka

0: praskáme do pedálu na Radio Kiss. Ano, pedálky máme rádi. Horečka sobotní noci tady tahá slušný bomby. Napsal mi Jirka Bejslikré, díky za to, co tady děláš. Mám radost z těch tvých hudebních nápadů, který peprně kouří do mých ušních bolců. A to je dobrý výraz teda, kámo, jo. Takže já jsem rád, že my to tady rozvýrazujeme úplně všichni. A zahraj mi prosím tě, ty jsi před chvilkou mluvil o tom, že nechodíme na diskotéky. Ano, dneska už to není úplně o tom. Ale vzpomínám na to, když jsem chodil na Dýzu a tam jsem uslyšel nové hity. Dneska pro nové hity chodím k tobě do Horečky sobotní noci. To mě těší. To mě řeje. A já za chvilku vyholím. Vyndám zase nějaký zásadní novinkový hit, který do Horečky sobotní noci samozřejmě bude pasovat. Takže teď i pro tebe, i pro všechny, kteří mají dneska diskotéku doma nebo někde na benzínce, kdekoliv s Horečkou sobotní noci.
1: Noc, která má své jméno.
2: Horečka sobotní noci. Kiss. Radio Kiss.

0: Dáváme si ty nejlepší fanfárovky hudební preciznosti v éteru Rádia Kiss, Rýže Bejslikra, tak jak to máte rádi, tuníme to pro vás všechny milovníky krásných hudebních rytmických věcí. A teď jedna zásadní věc, kterou jste mohli slyšet v Kiss parádě, na Kissu. Ano, tam představujeme i tipy na hit a jeden z nich už teď sviští zásadní hudební novinka, tak schválně, kdo ji jako první pozná na Kissu, jo, tak ode mě dostane něco pěkného, jo? Tak kysáci Instagram TheBaslickR2S nebo apka rádia Kiss cokoliv, jo? A já za chvilku vyndám otěže. Jdeme na to! Horečka sobotní noci, sobota, pumpujeme krátce před 7:45.
1: Horečka sobotní noci.
2: Horečka sobotní noci.
1: Rádio Kiss.

0: Před chvíličkou jsem vyhlásil soutěž o krásný CDčko, taneční ligu tady mám, tak pro Šárku Belohorců poletí taneční liga 14. Jsem se jako rozhodl, že doma mám duplikáty CDček, mám je dvakrát, tak vám je tady v Horečce sobotní noci sem tam rozdám na Radio Kiss, ať je to hezký. OK, a teď zase, co pro vás bude potěšení. My u nás na Kissu každý pátek máme Millennium s Martinem Hovorkou, který ho chci moc pozdravit, ale v Horečce sobotní noci samozřejmě taky jdeme Milénový kousky. Ovšem, dávám ty rychlejší, ty svižnější. A tady, když mi jede něco pomalu, tak trošku jako frfňám. Tak jsem rád, že mi to jede hezky rychle a že vy u toho posloucháte Radio Kiss a že mě v tom podporujete. Posíláte celou řadu tady hlasových zpráv a psaníček. Takže já chci vypsat a pozdravit celou Českou republiku, která je tady s náma, která se třeba už teď připravuje na Millennium Explosion do O2 Areny, kam se na vás těšíme koncem listopadu. Takže vstupenky prodej, čekujte, webujte kiss.cz, tam to všechno najdete, hezky, soutěživě, a my na Radio Kiss zase to brzo pořádně spustíme a budeme rozdávat lupeny. Tak jo, ale teď zase další hudební nálož.
1: Horečka sobotní noci.
2: Horečka sobotní noci.
1: Radio Kiss.

0: 20. zase tady Šibalský bude řechtat a mluvit DJ Baselicker, moje maličkost na Radio Kiss, tak věřím, že i vy si to tady s náma dáte do chutě, protože mám rád chuťovky, který pro vás takhle krásně hudebně lítají. Napsal mi tady Bourec Muršový. Ty kráso, hele, to je nějaký motýl, ne? To jsme se učili ve škole. To byly hezký časy. Takže prosím tě, zahraj mi pro moji makovou panenku. Něco, co nám tady udělá dobře v posteli. Hele, dobrý, tak mě napadá erotik a tak dále. Tak já tady něco vyndám, jo? Ne, prosím tě, něco, ty dvojsmysly. Já jdu vyndat hudbu na Kisu.
1: Radio Kiss a Horečka sobotní noci.
2: Horečka

0: vás takovou otázečku, protože my tady řešíme kolikrát s klukama i z agentury Vlny, kterou chci pozdravit a dalšíma, kdy jedeme na 90s Party Live, Hard Party a tak dále. Milédium. Tak jaký interprety pozvat do České republiky? A já to hodím na vás. Napište mi na Instagram, že je Baselicker do Baselicker, koho byste chtěli v Čechách vidět? Z 90. z milénia, kdo tady ještě třeba nebyl dlouho, nebo koho byste uvítali a my s tím něco uděláme, jo? Taky sálci, pojďte se zapojit, napište mi, co byste rádi, neradi a zapojte to tam, jedeme, zapoj tam ten kabel. Rádio Kiss, Horečka, Sobotní noci, já vám za chvilku řeknu, jaký jména se tady vyskytovaly nejčastěji. Hej, houpa zmeni, kdo nepaří s náma, paří proti nám.
1: Noc, která má své jméno.
2: Horečka, Sobotní noci. Kiss, Radio Kiss.

zase pumpneme něco javorově lesklýho, hudebně fenomenálního a jedna žhavá novinka, která teď ponese

0: soutěže. 3minutový skladby, která vás rozstřelí, ale v tom nejlepším slova smyslu, protože Žava je nová, je krásná, je vnadná, je tvarná a má dobrý BPM. Já to miluju, když prostě jedou rychty a krásně se nám to hudebně točí. Na Radio Kiss, takže voníme, volujeme, tuníme rádio a horečka sobotní noci. Napsal mi tady třeba Jirka, zahraj mi prosím tě pecku nějakou novou, kterou jsem ještě neslyšel a věřím, že tohle to bude splňovat. Tak jdeme na ní.
1: Horečka sobotní noci.
2: Horečka sobotní noci.
1: Radio Kiss.

0: My jsme samozřejmě v procesu horečky sobotní noci, jdeme do další hodky, která nás za chvilku tady udeří a udělá nám radost po devátý večerní. Ale já chci pozvat vás všechny i na Base Machine, dneska 339. vydání. Budeme 11. večer, tady pojedeme ty naše oblíbený hudební plejady. Pojedeme ve víru Hands Up, Old School, Richty, 150 BPM. Tak jak to prostě tady odpálíme a věřím, že nebudu sám, kdo si tady tyhle ty skladby bude užívat všemi doušky na rádiu Kiss. A díky za všechny vaše skladby, kterými tady píšete, rádi byste třeba nějaký groove coverage, třeba i skutry, míň známý, míň hraný, bude všechno, usměju se na vás a chci vám dělat radost na Kissu.
1: Horečka sobotní noci.
2: Horečka sobotní noci.
1: Rádio Kiss.

0: hoďce jsem se vás ptal, jaké interprety byste rádi uvítali v České republice. Tak mi to tady píšete. Italo Brothers, E-Type, Luna, Pufendorf, tady vidím, 666, C-Block, krásný Aquagen se vám líbil. Tady mám krásný komentář. Aquagen byl výborný, Mikulově, chceme ho zase, napsala Marika. Úžasná byla party na lokti, Kosmonova, prosím vás, ten byl v topu, Kosmonova opět do Čech. Souhlasím, Kosmonova prostě je skvělej bombardák. Groove coverage taky, jo, dáme skútry, no samozřejmě skútry se tady vyskytují hodně často, ty v září uvidíme v Ostravě, takže na to se můžete podívat. No, DJ Bobo, tak ten bude taky v Ostravě v říjnu, je tu toho kopice. Díky za všechny vaše zprávy, klidně mi ještě přidejte, co byste rádi, jakýho interpreta byste uvítali s Rádiem Kiss příští rok. Tak Instagram DJ Basic do Baslisker 2. Hej, houpa zmeně, my popojedem.
1: Rádio Kiss a horečka sobotní noci.
2: Horečka sobotní noci.

0: Noc, která má své jméno.
1: Horečka sobotní noci. Kiss. Radio Kiss.
2: Tak co, horečka sobotní noci, baví vás? Věřím, že ano, že si dáváme skvělou solidní muziku. A když jsme u solidní muziky, tak si dáme Solid Bass, jejich Mirror, Mirror of the Wall, Tell Me What You're Looking For. Ano, zrcadlo, zrcadlo, pověs mi, kdo je na tom světě nejkrásnější. Já to říkám s oblibou, že ty to nejseš basslicker, no, tak nevadí, jako já už jsem zvyklej na ledacos. Kysáci, hej ho!

0: Horečka sobotní noci, ano, stále jedeme na plný pecky, tato hudební výzva je tady pro vás a teď si jdeme dát mýho oblíbence, milovanýho Gina Montesana, a.k.a. Aquagena a jeho aktuální věc There is a Star, vlastně věc, kterou udělali Farao Kira, ten jejich sladký rapper a tohleto je prostě přesilovka, kterou si dneska musíme dát a rozhodně pro vás všechny, který milujete 90, ale hlavně ty nový kabáty, protože novýho kabátu rozhodně není nikdy moc. Hej ho!
1: Horečka sobotní noci.
2: Horečka sobotní noci.
1: Radio Kiss.

0: Horečka sobotní noci.
1: Horečka sobotní noci.
0: Radio Kiss.
2: Vy mi tady, kysáci, sem tam napíšete krásný vzkaz, a že jich není málo. Napsal mi tady Blažej, hele, Basy, to je prostě nářezovka, co tady boucháš, co tady rachtáš za obrovský hity. A my ti za to strašně moc děkujeme. Máme tě rádi za to, že jsi takový energický člověk a že vždycky prostě připravíš něco, co třeba jsme dlouho neslyšeli a je to úplně jiný, než to bývávalo. Tak já si to taky moc vážím a díky všem, který jste toho součástí a vaříme to tady společně hudebně na Radio Kiss a tak to doufám vydrží i nadále. Takže díky, kdo nepaří s náma, paří proti nám, miluju vás!

0: 12. září, to je datum, který tady svítí v kalendáři, v diáři a věřím, že i vy taky hudebně svítíte. Jste nadšený a dáváte si horečku sobotní noci pěkně do vínku. Izzy Jam Basilikrem, tak co tam zase hodíme dále? Píše mi tady, Lukin, zahraj prosím tě pro Lucu, Fáňu, Tomíka a pro úžasnou celou bandu Cáňů. Tak jasně, dáme vám to pravidelně nějakýho Tiesta nebo Trancíček, no tak jo. A vy, co milujete trans, samozřejmě i letos třeba do Čech dorazí ATB André Tenneberger a to bude velký. A dokonce příští rok v Outučku Dimitri Vegas, jo, Rehab a spol, no bude to velký. Takže vlastně ta banda, která s náma dělala skútry, se kterýma jsme tam s Michalem Kavalčíkem pařili před nima, tak ta dělá právě tuhle tu velkolepou akci a zdraví Mafia Records, jsou skvělý mami rád. Takže Saigi a spol, i kluky z tábora, no hele, pro vás, na kysu.
1: Radio Kiss a horečka sobotní noci.
2: Horečka sobotní noci.
3: Pusty, pusty,

0: Máte rádi trends? Ano, tak za chvilku pro vás třeba Binary Refinery 1999 a teď Precioso Marvin jejich hit Somebody. Dlouho jsme nehráli tuhletu chuťovku, na kterou já rád vzpomínám. Je pravda, že prostě Somebody od Preciosa v roce 2008, ano, 2008, já jsem tak rychle počítal, před 18 lety dobila 7x italskou hitparádu u nás na Kisu, tehdy vlastně na Kis jižní Čechy, tato písnička vyhrála 3x, díval jsem se do svých análů. Tak, bude i California Dreamin' od Royal Gigolos aka Kosmonovi a slibovaný Binary Finery už za chvilku na Kisu.
1: Noc, která má své jméno.
2: Horečka sobotní noci. Kiss. Radio Kiss.

0: Horečka sobotní noci, ano, další žhavá novinka je tady. A takhle krátce před 10:45 si jdeme dát nejnovější kaskádu Utopia. Ano, tak to utopíme. Kaskáda prostě vždycky umí hrabat a vlastně produkce Timmyho Trumpeta, Harris and Forda a dalších vyhlasných mágů, tak ta je tam hodně slyšet. I když je pravda, že mi lehce chybí takovej ten typický manianovský sound. DJ Manian dokázal vždycky geniálně hrábnout a věřím, že do budoucna si zase něčeho podobného dočkáme. Na Rádiu Kiss za chvilku třeba Avicii Levels, anebo si dáme bombu od Kinga Afriky.
1: Horečka sobotní noci.
2: Horečka sobotní noci.

0: tak Horečka sobotní noci už si tady dovykládá veškerý svůj hudební příběh za chviličku právě zmiňovaný Bass Machine 339. kolo. Tak díky za to, že budete ladit, že si to tady se mnou dáte a chci poděkovat ještě jednou všem, kteří mi posílají krásný vzkaz, a že jich není málo. Je to hodně pozitivní, já miluji pozitivní lidi, díky, že jste takový a že tady v KISu prostě děláme party. Takže hej ho, pařmeni, děláme party, děláme se to krásný na Radio KIS a doufám, že to i takhle bude dále. Hej ho, pařmeni in the house a miluji vás a vy to moc dobře víte. Tak jo, bejsme jdu za chvilku na KISu, party people!
1: Horečka sobotní noci.
2: Horečka sobotní noci.
1: Radio KIS. Anima.

0: Radio Kiss uvádí Bass Machine. Old School Music by DJ Basslinger. Eurodance. Italo Dance. Hands up. Trance. Nebo rave.
1: Hej, houpa zmeni, tak vy, co máte rádi kvalitní tuhý beaty v podání Bass Machine, tak se tady správně. Dneska 338 a vlastně druhá zářijová porce. Ne, co kecám, 339, já v tom mám bordel malinko. Ano, 339, protože 5. září byla 338 a to znamená dneska 339, máme 12.9.2026, nádherný datum, mám to rád a mám rád vás, protože vy jedete s náma bejsmeší nějaký věci, takže kdo bejsmeší s náma, bejsmeší proti nám, bych mohl taky trošku upravit dneska v Eteru Rádia Kiss. Takže In The Mix by DJ Basslinger, jdem to tam trošku navatovat, namíchat tak, jak se sluší a patří, jak to chcete, takže si to vychutná. Dávejte společně s mojí maličkostí a nezapomeňte na to, že DJ Basslinger tady pro vás tu sobotu bude mlátit ušníma bolcema. Hey ho, dejte si to Instagram DJ Basslinger a chtěl jsem pozdravit úplně všechny, kteří momentálně ladí, ať už to jsou pumpaři nebo i kamionáci a spoustu i policejních hlídek, jak mi říkal i Romča Andělu, prostě policie nás miluje a my milujeme vás, takže vám taky hrajeme. Jo, i všem, který třeba dělají teď u záchranné služby, mají službičky, mají noční, tak já vám to tady trošku protrhnu hudebně, jo? Taky jsou, hej ho!
2: Full attention.

339. Bass Machine tady zase vykládá hudební idylku, ty naše krásné hity, který dáváme dohromady a notujeme si na KISu. Takže pojďte notovat s náma, hezky se vytahovat, ale to byla taková ta reklama, nevytahuj se, vytáhni Pushpop. Měl jsem jí rád a bude to krásné, kouzelné hudební časy. Tak jo, tak i tahleta sonáta, hudební lahoda, teď pěkně hašteří nás všechny a máme to rádi, protože tahleta muzika zase bude na přání, tady Pája by rád nějakej vyloženě 150 BPMový nářez, kdyby hodil nějaký hard trancíček, Megara versus DJ Lee nebo DJ D, něco z Tunnelu, bude za to rád, ano, zahraju ti něco obdobného a taky byste chtěli nějakou erotiku, hele, Night Club, French Kiss, co podobného, tak mrkni prosím tě basáku na Gary D.D. Trends, to je tvoje oblíbený trojice D, který jsi skupil, ano, na to jsem vzpomínal rád, Gary D.D. Trends, byly hezké časy, kdy tohleto vycházelo na všech CDčkách a bavilo mě to, mělo to prostě svoje kouzlo, takže Bass Machine 339, samozřejmě i tohle dneska.

děkuju za to, že ladíte Radio Kiss, že ladíte Bass Machine, ano, každotýdenní sobotní dávku pořádných rytmů, ale není to kysáci jenom o Bass Machine, my totiž pro vás tady rubeme samozřejmě i Trance Party, která vždycky ve středu nese trance, a já tam poslední dobu docela jako míchám těch bassových věcí, které znáte třeba z Bass Machine, tak snad mi to odpustíte, že hodně jedu právě na tuhle tu tradiční kulturovou hudbu, kterou já mám tak rád, a my si ji tady společně můžeme na chvíli vychutnávat. Hey ho! A do ne paří s náma, paří proti nám!

Bass Machine 339 už zase dojíždí do finále velkého, grande finále, jak se říká. Tam já to taky mám rád, to finále. Takže děkuju všem opět, který jste natáhli, ne bačkory, ale natáhli svoje antény a poslouchali jste náš Bass Machineovský speciál pro 339. vydání. Veliké tisícelé díky, klidně mi napište nějaký feedback, co na to říkáte, jak se vám to líbí nebo nelíbí. A já tady budu samozřejmě nastražený DJ Basic in the house. To byla naše sobota 12. září, zítra teda 13. že není pátek, že jo, neděle 13. Tak to tam taky jako do vírku hodíme na kysu. Hey ho, pár zmení, miluji.

0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
1: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8, gute Nacht.